Tak tohle byla další hezká česká písnička pro vás z Rádia Blaník. Zdraví vás Vlasta Suk a pojďme se podívat do minulosti, jaké události se odehrály 30. září. Třeba v roce 1975 tehdy začalo přesouvání kostela na Nebevzetí Panny Marie v Mostě. Skončilo 27. října a možná tušíte, že tehdy kostel během přesunu urazil 841 metrů. Neskutečné, jak se to mohlo povést tohle. Pojďme do roku 1983, kdy byla dokončena 7 let trvající rozsáhlá rekonstrukce a dostavba Národního divadla v Praze. Rok 1984, tehdy před 42 lety, se vysílal první díl amerického seriálu To je vražda napsala. A ještě třeba kulatý před 20 lety, v roce 2006, získala Taťána Kuchařová jako první Češka titul Miss World. Tak tolik pohled do minulosti a teď už opět jdeme hrát. Hezky česky.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Momentálně máme jasno, v Čechách až polojasno, výjimečně se tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Středeční obloha bude jasná v Čechách a k večeru i na Moravě a ve Slezsku až polojasná. Ráno se opět budou vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 24 stupňům, na horách bude kolem 16. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: krásný a ničím narušený poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je středa 30. září roku 2026, kdy svůj svátek slaví Jeroným, tak přejeme všechno nejlepší. A pojďme se podívat, kdo má narozeniny. Jednak česká herečka Wanda Hübnerová, její 58 let. Máme tady taky zpěváka Pavla Vítka. Ano, Pavel Vítek dneska slaví narozeniny a víte, kolikáte? No, zkuste si tipnout. Tančí tam Anita, když víčky zamříká, utichne. Dnes je mu 64 let. Mlčí, nic neříká, jen sama tančí tam, jak rád by svedle jí stál. Tento den se taky narodila skvělá česká zpěvačka Jitka Vrbová. Na Japonečku malou, to se psalo rok 1940, bohužel nás v minulém roce opustila. A ještě jedna vzpomínka. V roce 2002, v tento den, nás opustil český básník, dramatik a filmový scénárista Miloš Macourek. Tolik tedy pohled do kalendáře, zaspomínali jsme a teď už si opět budeme hrát hezky česky, tak jak to máte rádi. Tak vám přeji pěknou noc.
1: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráščitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát,

0: i svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit.

0: Stojník s očima jako len, štíhlej jako řeholník, muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli, šest poctivej ráno. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se tchla. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku,

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď. A já si říkám, Bůh jen cuť. Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liák přinese, vezmeš mě k teplu pod svůj.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme jasno, v Čechách až polojasno, výjimečně se tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Středeční obloha bude jasná v Čechách a k večeru i na Moravě a ve Slezsku až polojasná. Ráno se opět budou vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 24 stupňům, na horách bude kolem 16. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník, Vlasta jsou ku mikrofonu a teď dobrá zpráva pro vás, kteří byste chtěli udělat radost někomu z vašich známých. Hrajeme totiž na přání. Asi už to víte, pokud náhodou ne, tak připomínám, že objednávat můžete opravdu kdokoliv z vás jednoduše v předstihu přes naše internetové stránky radioblaník.cz a na vaše přání pak hrajeme každý večer od 19 hodin, takže i dneska to bude znít podle vás.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je středa 30. září. Dnes má svátek Jeroným a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. 10 hodin dopoledne proběhne v Neratovicích otevření nového parkovacího domu na Výsluní. Kulturní dům v Příbrami zase přivítá veletrh středních škol. Hodinu popoledni se můžeme těšit na otevření poslední etapy revitalizovaného Lochotínského parku v Plzni. Nové město nad Metují otevře nové chráněné bydlení. Horácká galerie v Novém městě na Moravě zpřístupní v 5 odpoledne výstavu Spolku výtvarných umělců Vysočiny. Spolu s tím se uskuteční i vernisáž studentských a dětských prací. V pravé poledne se koná otevření babyboxu v nemocnici Tišnov. A od 4 odpoledne se mohou zájemci těšit na slavnostní otevření opraveného náměstí Svobody ve Znojmě. Město bude informovat i o archeologických objevech a nové kašně. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Báječné ráno, hezkou středu, pustili jste si Rádio Blaník, tak už je ráno.
4: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno. Jenže já mám ještě noc.
3: Tak abych vás probudil, tak pro vás mám třeba slzu.
5: V plánu spousty dalších mil, fotky po kapsách, kým dřív jsem...
3: Jedno přání dobrého rána od Davida Stypky a Evy Farné. A nebo s Bohem láskou já jedu dál a Josef Laufer.
6: S Bohem láskou já jedu dál.
3: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky, přeji krásné ranko, krásný celý den.
7: Rádio Blaník, počasí.
8: Rádio Blaník.
3: A jaký bude jasný až polojasný, teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Já vám přeji krásné ranko.
7: Martin Císař
8: na Rádiu Blaník.
3: Česká hodinka začíná právě teď mezi 5. a 6. jenom hezky česky pro vás. A pozor, také mezi 12. a 13. vám hrajeme hezky česky. Vždyť jsme Blaník, tak hezký den.

0: S pohodou a dobrou náladou do nového dne máme 30. září a vy jste si pustili Rádio Blaník. Děkujeme. Rádio Blaník, to je rádio plné českých písniček, hrajeme si mezi 5. a 6. jenom hezky česky, ale také rádio dobrých tipů, takový zámek Berchtold ve středních Čechách. Tam mají bohatý kulturní program, můžete navštívit různé akce. No, pojďme být konkrétní, náš krajane kolega Vlasta Suk tam nedávno byl a ptal se pana majitele Václava Růžičky, co všechno tady nabízejí.
1: Je tady dětský ráj, je tady sportcentrum, dopravní hřiště, koloběžky, takže jak děti, rodiny, tak samozřejmě rodinné akce, svatby a ve všední dny hodně firmek. Tady máme tady výžití v rámci Ledova kraje, 25 druhů sportu, koloběžky, kola. Takže je to multifunkční rezort a zveme všechny kousek od Prahy a budeme se těšit.
2: Když ještě zůstaneme uvnitř, tak je tam takové muzeum fotbalu?
1: Ano, zámek je, dá se říct, nejfotbalovější zámek v České republice. Je tady pokoj Antonína Panenky, je tady spoustu fotografií našich reprezentantů, karikatury, poháry a podobně. Ale vedle toho tady samozřejmě historický okruh, to znamená muzeum, kde jsou zbraně, keramika, sklo, poštovní známky a poklad. Našli jsme tady poklad v našich tajných chodbách.
0: Tak se tam určitě zajďte podívat. A pánové, mám pro vás jeden dobrý tip. Mají tady vynikající kuchyně, jo? Tak tady si dáte. Tak dobrou chuť, hezké ráno, pokud snídáte a posloucháte Blaník.

0: byla.
1: Dobré ráno, krásný celý den, před námi aktuální informační blok, podíváme se na počasí a připraveny jsou také aktuální zprávy. Já posílám další porci českých písniček a za chvíli jsou tady. Dál hezky česky, tady u nás na Blaníku. Hezké ráno, 30. září. To vám přeje Martin, ať se vám dneska všechno daří a práce jde pěkně od ruky.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: Tak je zase středa a to znamená, že potřebujeme parťáka. Tentokrát to bude parťačka, dáma, která v pátek oslavila 33. narozeniny a rovnou v ten den si nadělila novou desku. Přijde Leny, přátelé, Lenka Filipová mladší, tak laďte Blaník dneska mezi 4. a 5. odpolední.
0: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
5: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kg vepřového bůčku za pouhých 69,90.
6: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kg vepřového bůčku jen za 69,90.
5: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
7: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

Krásné ráno přeje Monika Holubová. Český statistický úřad zveřejní další zpřesněné údaje o vývoji ekonomiky ve druhém čtvrtletí. Podle posledních údajů z konce srpna se hrubý domácí produkt meziročně zvýšil o 1,9%. Gočárova galerie v Pardubicích je ode dneška do 23. října zavřená. V mezidobí připraví pro prostory v automatických mlýnech 4 nové výstavy. Na britských univerzitách narůstá antisemitismus. Uvádí to průzkum Community Security Trust. Počet incidentů stoupl o skoro 80% oproti stavu před útoky hnutí Hamas na Izrael z října 2023. Čeští fotbalisté neuspěli pod novým španělským trenérem Deniou ani ve druhém utkání Ligy národů. S Anglií prohráli v pražském Edenu v dlouhém oslabení 0-2. Více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Čeká nás teplý, ale místy větrný den. Dnes bude jasno, v Čechách až polojasno a ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy. Vítr dnes může mít v nárazech až 55 km v hodině, ale ve frýdlantském výběžku až 77. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik o počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: pohodou, dobrou náladou a hezkým ránem tady u nás na Blaníku. Hezkým českým ránem mezi 5. a 6. a potom dobré ráno rádia Blaníka kolega Petr Svíva. A s Adélkou Zahradníčkovou také budou v tajemném roce. To je pořad, který já prostě mám rád. Já ho poslouchám, protože mi to připomene rok mého, ale nejenom mého, ale i vašeho života. Tak si to určitě nenechte ujít. Dobré ráno startuje úderem 6. a tajemný rok 9 hodin dopoledne. Mějte se skvěle, užijte si středu, ať je 30. září pro vás maximálně pohodový den. To vám přeje Martin a dnes se na vás budu těšit ještě jednou úderem 17. tady u nás na Blaníku. Přeji vám krásný dobrý den.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
2: Bavit vás.
3: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: bude i Helena Vondráčková. Prostě hezky česky to na Blaníku bude i po šesté ve středu 30. září. Teď je 5:55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
1: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
2: Pusťte si nás online, kdykoli a kdekoli.
1: Na našem webu radioblaník.cz. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Dobré ráno vám přeje Hanka Kouterová. V našem kraji bude dál slunečno a teplo, ale větrno. Čekejte přes den polojasno nebo jasno a teploty až 25 stupňů. Tolik o počasí a na řadě už jsou zprávy s Monikou.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Sněmovna řeší vyslovení nedůvěry vládě. Silničáři u Třebonic chystají velkou přestavbu. Čeští fotbalisté mají za sebou druhý zápas v lize. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Sněmovna bude druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Včerejší debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Andrejem Babišem. Další na vystoupení teprve čekají stejně jako 5 poslanců přihlášených do řádné diskuze. Zda se dnes zákonodárci dostanou k samotnému hlasování, není jisté. Na jedné z nejvytíženějších částí pražského okruhu u Třebonic začala velká přestavba ředitelství silnic a dálnic. Tady zahájilo přípravné práce na křižovatce, kde se potkávají D5 a pražský okruh. Do 13. října zůstanou zachovány 2 jízdní pruhy v každém směru. Rychlost se ale sníží na 80 km v hodině. V Kladně skončila kompletní obnova náměstí Svobody. Kromě podzemní obnovy sítí a nových povrchů přibyly mimo jiné taky vodní prvky, stromy a další zeleň. Speciální je i systém hospodaření s dešťovou vodou. Proměna náměstí aktuálně těsně před kolaudací. Čeští fotbalisté si v Lize národů připsali druhou prohru. S Anglií prohráli v pražském Edenu v dlouhém oslabení 0-2. Před skoro vyprodaným stadionem dostal v 25. minutě červenou kartu Pavel Šulc a víc utkání říká kapitán Ladislav Krejčí.
5: Šel do toho na maximum, jak mohl. Bohužel, myslím si, že chtěl dát po balónu a trefil monou, nevím. Určitě to nebylo nic zákeřního. Může se to stát každému. Jsem si mohl dát vlastňáka, trefil jsem tyč. Příště Pavel může vyhrát ten soubor a můžeme z toho dát gól, takže určitě mu nebudeme nic vyčítat.
4: Národní tým nedokázal zatím bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Deniou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva.
2: Dobré ráno Rádia Blaník
1: s Petrem Slívou.
0: Dobré ráno ode mě i od Adel. Stojíme na prahu dalšího dne, na prahu dalšího dobrého rána na Blaníku, ve kterém si budeme samozřejmě hrát spoustu písniček. Na začátek tady máme hned dvě české, Můj čas od Hanky Zagorové, Standy Hloška a Petra Kotvalda, a taky tu naši hymnu Slunce dál svítí, a taky se budou proplácet účtenky a o tom bude řeč už za chvíli. Pokud jste se probudili právě teď, tak za minutu a půl bude 6.

0: Tak to je ta naše hymna. Slunce dál svítí. V dobrém ránu na Blaníku. Jestli bude slunce dál svítit i dneska, tak to se dozvíme už za pár minut v informacích o počasí, ale ještě předtím tady pro vás mám jiné informace. I kdyby padaly trakaře, někomu z vás to sluníčko svítit bude.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Teda když všechno klapne, vy nám pošlete tu inkriminovanou SMSku s účtenkou, my se vám dovoláme a vy budete napřímo a budete poslouchat Blaník. Přesně jako to včera udělala Helena z Výsky u Friedlandu, která nám poslala SMSku s informací o tom, že by chtěla proplatit účtenku za granule pro slepice v hodnotě 2910 korun. Tak jsme ji po sedmé zavolali.
3: No, myslím si, že to byla Iveta Bartošová.
0: A myslíte když... si to správně? Mně už stačí jenom ten interpret. Když láska schází, je to tak. A my vám posíláme 2910 korun do Výsky u Friedlandu.
3: Děkuju.
0: No a podobně to bude probíhat i dneska po 7 hodině. Jenom třeba nebudeme proplácet granule pro slepice. Co budeme proplácet, to je na vás. Tak nám napište do SMSky, co byste chtěli proplatit, za co jste utratili peníze. Mohl to být nějaký nákup, mohla to být splátka, mohlo to být cokoliv, platba za nějakou službu. K tomu připište jméno, příjmení, odkud jste, pošlete na 6 318 118. A po 7 buďte na příjmu a dobře poslouchejte Blaník. Teď je 6 minut po 6, za chvíli počasí.

0: June Buggy, tak se jmenuje písnička, která na Blaníku právě dohrála. Sluníčko Rádia Blaník.
1: Rádio Blaník. Máme tady středu, láme se nám týden a jestli se nám zlomí něco i v počasí, tak to probereme s Martinem Lacem z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné ráno, jak to vypadá aktuálně?
2: Dobré ráno. Tuto chvíli převažuje jasná obloha a jen výjimečně se vyskytují mlhy. V teplotách jsou díky větru velké rozdíly, nejčastěji se teploty ale pohybují od 8 do 3 stupňů, ale v místech, kde pofukuje, jsou teploty kolem 10-11 stupňů. Nejtepleji je ve Friedlandu, kde je necelých 18 stupňů, naopak ve Vyšším Brodu je jenom stupeň nad nulou a v dolních polohách na Šumavě kolem minus 5, nejchladněji na stanici Kvildaperla, kde máme přibližně 7,5 stupně pod nulou.
1: Jak bude vypadat zbytek dne?
2: Dnes bude pokračovat babí léto, čekáme slunečno, teda jasno, v Čechách až polojasno, ráno se ještě výjimečně budou vyskytovat mlhy, teploty nakonec září příjemné, převážně od 20 do 24 stupňů Celsia. Dojem hezkého počasí může částečně kazit jenom vítr, ten čekáme slabý, ráno a večer místy, přes den na většině území mírný, na Českomoravské vrchu chovině přechodně až čerstvý 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 ve Friedlandském výběžku i 15 až 20 metrů za sekundu.
1: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
2: Ano, naslyšenou.
0: Tak až na ten vítr, úplná Copacabana. Helena Vondráčková, nejznámější a asi největší pláž světa. Na Blaníku vítr, úplná Copacabana. Helena Vondráčková, nejznámější a asi největší pláž světa. Na Blaníku v 6 hodin na 10 minut. Tak dobré.

0: Vojtěchy Samiru.
1: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
0: Proč se říká, co se říká?
1: Každý všední den po 10.
0: Na rádiu Blast.

0: Crucified a Army of Lovers na Blaníku. Kdyby existovalo město, kde je levné bydlení, skvělá práce, perfektní doprava, spousta doktorů a ještě k tomu krásná příroda, tak už by tam nebyl volný zřejmě asi ani jeden byt a možná by se několik rodin sestěhovalo do jednoho, jenom aby tam bydleli. Adel, máš nějaké oblíbené město, ve kterém by si chtěla žít?
1: No, já miluju Prahu. Já jsem jako hrdý prostě Pražák, Prahu, no, takže...
0: Tak tady je to s těmi byty teda trošku potíž.
1: To je pravda. Zvážila bych ještě Brno.
0: Ano. No, on vyšel takový žebříček. Mm-hmm. Je tam docela zajímavé srovnání kvality života v českých městech a v tom aktuálním žebříčku na prvních 5 místech jsou ta dvě města, která si jmenovala, ale na prvním místě je úplně jiné město. Zkus hádat.
1: Já bych ještě, jako kdybych mohla někde, ale to určitě nebude na tom žebříčku, jo. Ale já bych jako šla na západ, Karlovy Vary nebo Mariánské Lázně, ale to určitě na tom žebříčku nebude.
0: Vůbec ne. První jsou Říčany.
1: Říčany.
0: Potom je Praha, Slavkov u Brna, takže ne úplně Brno, ale kousek od Brna. Je tam Kuřim a Hustopeče. A ty Říčany si to první místo drží už po 8. v řadě.
1: Nejsem překvapená za stolik.
0: Jo, já docela jo.
1: Jo?
0: No.
1: Ale já když přes Říčany jezdím, tak já si to dokážu představit.
0: Ale to já taky si dokážu představit bydlet v Říčanech i v Karlových Varech. Mně stačí málo, já můžu bydlet kdekoliv na druhou stranu. No tak gratulujeme vítězům, za chvíli už krátké zprávy, teď je 6 hodin a 19 minut. Radio Blaník.
2: Máme pro vás další výjimečný dárek. Celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na muzikál Děti ráje.

0: Kam na děti ráje vyrazíte, jestli do Jihlavy, Plzně, Českých Budějovic, Ostravy, Pardubic nebo Liberce? O lístky se postaráme my. A přihodíme navíc nejhezčí písničky Michala Davida. Tak laďte planík. A užijte si víkend s dětmi ráje.
1: Spokojenýpes.cz, nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických Desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
11: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
14: Jde na vás jaro? Na nás taky.
15: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
0: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
16: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Do Česka míří rumunský prezident Nicuš Ordan. Přijme ho nejen prezident Petr Pavel, ale taky premiér Andrej Babiš. Jednat budou třeba o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance. Senát dnes bude debatovat o nepromlčenlivosti trestného činu vraždy. Řešit bude také daňové úlevy pro dobrovolné hasiče a ústavní zakotvení práva na život offline. Liberecký kraj chce nechat zpracovat odbornou revizi původní studie plánované silnice 1/35 Český rájem. Tu připravuje ředitelství silnic a dálnic. Američanům dnes končí lhůta pro definitivní stažení ze základen v Iráku. Podle iráckých bezpečnostních expertů to může poskytnout volné pole působnosti Teheránu a umožnit návrat odpůrců USA třeba Islámskému státu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
12: Dobré ráno, Rádia Blaník
17: s Petrem Slívou.
18: Dobré ráno ode mě i od Adelky. Středa 30. září, to je dnešní den. Jeronýmové slaví svůj svátek a my se za chvíli vrátíme ještě do úterka, protože tady byl opět ranní host na telefonu a pokud jste to nestihli, dáme si opáčkou za chvíli. Za 5 minut bude 6:30.

0: Marie Rotrová a Déšť na Blaníku, chvilku před 6:30 a teď už ten včerejší ranní host na telefonu.
1: Ranní host Radio Blaník.
2: A dneska ráno mám na telefonu sympatickou ženu. Je tam Leny, dobré ráno, ahoj.
3: Krásné ráno přeju.
2: Prosím tě, kdybychom nebyli domluveni na tuhletu dobu, co by si teď dělala, spala by si?
3: No pravděpodobně ano.
2: Po 8 hodině to ještě není tvůj čas.
3: Je pravda, no jako jelikož ty koncertní příjezdy se pohybujou někde mezi půlnocí a 2 ráno většinou, tak jako v 8 ještě nebývám na nohou, ale je pravda, že teď v září toho bylo tolik na programu, že jsem měla málo toho spánku a ta 8 hodina vlastně už bych možná byla vzhůru, takže v pohodě, myslí mi to.
2: A prosím tě, po ránu kafe nebo čaj nebo úplně něco jiného?
3: Kafe, absolutně kafe, nerozumím lidem, kteří nepijou kafe, odsuzuju je a kafe mě postaví na nohy vždycky.
2: Já tomu taky nerozumím, že někdo nepije kafe, ale tak nějak to respektuju. Prosím tě, zaprvé ti musím poblahopřát k narozeninám, protože ty si v pátek oslavila, můžu to říct to číslo?
3: Určitě, jasně.
2: Kristova léta, 33. narozeniny, myslím si, že to je číslo, ano, které se úplně normálně ještě může používat, takže všechno nejlepší.
3: Děkuju moc, díky.
2: A ne každý si k 33. narozeninám nadělí rovnou novou desku, takže je na světě.
3: Ano, já jsem si ji vyloženě doslova nadělila, takže mám radost, že vyšla a že se setkala s úspěchem u fanoušků.
2: No a podle Casanovy, což byl ten letní single tvůj, soudím, že bude trošku rockovější?
3: Rozhodně, teď už teda mají posluchači možnost si to ověřit a poslechnout si to všude možně. Vydávám i vinyl jako nosič, takže
2: super.
3: Máme krásný, dokonce jako červený, červená taková edice limitovaná, takže mám velkou radost, trošku jsem si to jako vymazlila. Takže mají možnost si posluchači na vlastní uši poslechnout, že to přitvrzení určitě tam nějaký je, ale já jsem k téhle muzice inklinovala i jako fanoušek hrozně dlouho, v podstatě od teenagerovských let, od malička, takže pro mě to překvapení za stolik nebylo, ale věřím, že některý lidi mě můžou třeba vidět v jiném světle, tak pro ty to třeba překvapení bude.
2: Už to album slyšela máma?
3: Slyšela, ona si to vyžádala, ten poslech. A musím říct, že se jí to strašně líbilo, jako oběma rodičům se to líbilo, vyloženě se setkávám jako ve svém nejbližším okolí s jenom pozitivníma reakcemi, což mám velkou radost a mamka pozor, je velice jako upřímný člověk, takže na ní hned člověk pozná, jakmile je něco špatně, ale zase na druhou stranu to má tu výhodu, že když se jí něco opravdu líbí, tak je to opravdu poznat. Takže já mám radost a fakt mám to ověření, že u mamky to prošlo.
2: Zaplať pánbu za to. Leny, prosím tě, ještě jedna otázka úplně nakonec, dávám ji každému. Nějaká dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila, ale typu, že tady to bude asi ta deska.
3: Je, to je hezký. No, dobrá zpráva, ano, určitě deska. Strašně moc mě těší, když slyším, že přesně nasazujou písničky na rádia, že to opravdu lidi jako baví. A samý dobrý zprávy teďka plynou v poslední době a bude to znít jako klišé, ale já v podstatě nejvíc dám na to, že jsme všichni zdraví, takže to je pro mě úplně největší a nejlepší dobrá zpráva, že opravdu celý moje okolí jako je zdravý a že se máme dobře a že se máme takzvaně. Takže to je pro mě takový to nejpodstatnější teďka.
2: Přesně tak, je to nejdůležitější, takže hodně zdraví, ale taky ať se daří desce. Těšíme se na tebe zítra odpoledne tady u nás na Blaníku a dobré ráno, ahoj.
3: Budu se těšit, děkuju moc, ahoj.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: Tak to byla repríza včerejšího povídání s Leny, takže tam, kde zaznělo zítra, platí už dneska odpoledne. Leny dorazí do odpoledního vysílání a stane se Pepovou parťačkou a ten včerejší ranní telefonát jsem vám opět dal na můj instagramový účet Petra Slíva, oficiál ve videopodobě, tak se můžete mrknout, jak se to u nás v rádiu dělá. Tohle už je Leny a její hello a vám dobré ráno, jsou 3 minuty po 6:30.

0: Horehroní a Kristýna na Blaníku v dobrém ránu.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Pokud jste poslouchali včera mezi 8 a 9, tak jste se možná nestačili divit vlastním uším, co to slyšíte, co to tady probíhá u nás ve studiu. My jsme se totiž s Adel nechali změřit na takovém, jak se to jmenovalo ten přístroj, InBody, že jo?
2: InBody, ano.
0: InBody, na tom se prostě stojí, nic neděláte, držíte se takových madel a ono už to dělá všechno za vás a teď nám to změřilo množství tuku a já nevím, svaloviny a
2: kosti.
0: Kosti nám to změřilo, vodu v těle, já jsem se dozvěděl, že málo piju, Adel, že zase hodně pije, a, nebo akorát pije a že má víc svalů než já a tak dále a tak dále. No kdybyste chtěli vidět na vlastní oči to, co tady včera probíhalo, abyste si to představili, tak se mrkněte na naše instagramové účty, všechno to tam je, buď to na naše s Adel, anebo na ten blanický. No a teď pojďme na počasí.
2: I dnes nás čeká takové babí léto, takže podobné počasí jako včera, bude jasno v Čechách, polujasnou, po ránu se můžou vyskytovat mlhy. Teploty budou taky podobné, 20 až 24 stupňů Celsia, na horách okolo 16, a jinak tu teplotu může pocitově srážet vítr, který může být až mírný, a ve frýdlantském výběžku dnes může dosahovat až 70 km v hodině, jinak ale bude převážně teplo.
0: Aby bylo slyšet, že piju, že jsem si z toho něco vzal. No a za chvíli už Lucka Bílá pro změnu dobrý kafe.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
6: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Byla, to dobré začíná u nás.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Super jackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: na čase být.
1: Lucka Bílá, dobrý kafe, srkněte si dobrýho kafe, ale po včerejším fotbalu to chtělo spíš panáka.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
1: Protože to zase nevyšlo. A ten začátek ale přitom vypadal docela nadějně. Česká reprezentace včera v pražském Edenu prohrála s Anglií 0-2. Velký problém přišel už v 25. minutě, kdy dostal Pavel Šulc červenou kartu a Češi tak museli víc než hodinu hrát v deseti. Reprezentační tým nedokázal navázat na triumf z minulého domácího utkání s Anglií v roce 2019 a prohrál po třetí z posledních čtyř vzájemných zápasů. Ale dlouho se drželi, do přestávky Anglie gol nedala, jenomže po změně stran už český odpor zlomil Anthony Gordon a druhou branku přidal v 69. minutě kapitán Harry Kane. Je to přitom už druhá porážka českého týmu v novém ročníku Ligy národů. Před několika dny Češi podlehli Chorvatsku 1-2 a pod novým španělským trenérem tak zatím na ten první bod čekají. A teď přijde teda pořádná fotbalová zkouška, protože v sobotu čeká český nároďák Španělsko. Úřadující mistři světa. Takhle, nic není nemožné. Ale znáte to. Zázraky do zítřka a nemožné za týden. No, uvidíme, necháme se překvapit. Teď Pavel Vítek na Blaníku, 3 minuty po 3:15.

0: Mám rád vůni tvý kůže, Pavel Vítek dospíval na Blaníku na konci té první ranní hodiny. A chystáme tu další, tam vás čeká Olympik.
1: Já.
0: Budou mi daj. A taky Ready Kirken. Někdo si najdu. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po sedmé, teď je 6.52. Radio Blaník.
2: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
3: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Na pláži u moře,
7: ve stínu Eiffelovky,
6: anebo na dovolené v Tatrách.
7: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
6: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
8: Radio Blaník, počasí. Radio Blaník.
9: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnes přes den bude převážně polojasno nebo jasno s teplotami od 22 do 25 stupňů. Slunečné a teplé počasí tak bude pokračovat, ale místy ho doprovodí silný vítr. Tolik o počasí a teď se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
8: Jak bude?
7: A co si vzít na sebe?
8: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
9: Na výjezdu z Prahy dejte pozor na dálnici D11 na 16,5 kilometru. U Krajnice překáží porouchaný kamion. Na trase z Prahy do Chomutova za obchvatem Slaného u Lotouše probíhá vyprošťování nákladňáků po nehodě. Jezdí se aktuálně kyvadlově a kolona od Prahy má víc než 4 kilometry. Se zdržením ale počítejte i v protisměru. A v Táboře ve Vožické ulici došlo ke srážce osobáku s koloběžkářem. Na místě jsou záchranáři i policie, počítejte i tady nárazově s kolonou. Tolik dopravní servis, teď jsou na řadě zprávy s Monikou.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
8: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
10: Vláda zavádí regulace cen benzínu a nafty. Královéhradecká nemocnice bude mít nový pavilon. Líčata zavojují v kvalifikaci na evropský šampionát. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Stát opět začne určovat cenové stropy pohonných hmot. Poprvé ministerstvo financí zveřejní už dnes a maximální ceny budou platit pro zítřek. Stát od října obnovil regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech a stanovovat je zatím bude do konce měsíce. Ceny benzínu a nafty jsou nyní blízko rekordních hodnot. V Královéhradecké nemocnici vzniká chirurgický pavilon. Modernizace a přístavba dosud vyšla na 860 milionů. Celkově ale práce bez vybavení přijdou na víc než 4,25 miliardy. V provozu už je taky nové zázemí centrálního dispečinku a logistické centrum. Ve výstavbě je nyní parkoviště pro skoro 400 aut. Řidiči mezi Přerovem a Hulínem musí počítat s úplnou uzavírkou silnice 1/55. Od včerejška je zavřený úsek od Lověšec po nájezd na D1, včetně nájezdu a sjezdu na exitu 272 Přerov jih. Co vše práce zahrnou, to výmluvčí města Lenka Chalupová.
11: Nutnost dopravy potvrdil diagnostický průzkum, který na vozovce odhalil trhliny, korozi a rozsáhlé opotřebení. Práce proto nebudou zahrnovat jen položení nového asfaltového povrchu. Součástí zakázky bude rovněž vyčištění odvodnění a doplnění dopravního označení i části svodidel.
10: Samotná uzavírka potrvá zhruba měsíc. Fotbalovou 21. čeká klíčový zápas kvalifikace o mistrovství Evropy. To se bude konat už v příštím roce v Albánii a Srbsku. Lvíčata dnes v Hradci Králové přivítají Bulhary. Čeští hráči před nimi drží druhé místo ve skupině B už jen o bod a v případě výhry by se už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistili účast v listopadové baráži. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
7: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Dobré ráno, ve středu 30. září já mám teď dotaz na Adel, který ode mě ještě nikdy neslyšela. Máme dost účtenek.
12: No Péťo, máme
0: jsem dost tě dostal
12: účtenek.
0: Teď, co?
12: No,
0: netušíš.
12: Vůbec jsem co na to odpovědět.
0: Co na to odpovědět, no tak se podívej do naší SMS brány, tam si právě teď zjistila, že účtenek máme dost. To znamená vašich SMSek, do kterých hlásíte ty svoje účtenky, ještě chvilinku je můžete hlásit. No a za chvilku už někomu z vás zavoláme. Tak ať jste to vy, držíme palce. Bude 7 za 2 minuty.

0: Vedle tebe usínám a Miraj na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Ať už jste usínali s kýmkoliv a kdekoliv, teď přichází ke slovu vaše účtenka, tak si zesilte rádio. Už máme vybráno.
3: No, já mám vybráno.
0: Ty máš vybráno, to znamená, že já se za chvíli dozvím, komu mám dneska zavolat. A už to vím, takže se nahnu k našemu studiovému telefonu a zkusím to číslo vytočit. Pojďme na to. No tak uvidíme, jestli se dovoláme na číslo, ze kterého přišla SMSka, kterou dneska Adel vybrala. Zatím teda nám to ani nezvoní z nějakého důvodu, ale pořád vytáčí. Dívám na ten displej, co bude dělat dál.
3: To je chvilka napětí pro nás.
0: Chvilka napětí, no. Hele, výborně. Tak uvidíme. Už to vypadalo, že má ten telefon vůbec dneska nějaký problém ráno vstát.
4: Prosím.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel, je tam Stanislava?
4: Je tady Stanislava,
0: Stanislava, ano. Ze Žadce. Stanislavo?
4: Ano, ze Žadce.
0: Staňo, vy jste nám poslala SMSku, je to pravda?
4: Je to pravda.
0: Je to pravda, Adel, přečte.
3: Stáňa bych chtěla proplatit aku pro řezávací pilu za 5690 pro zjednodušení práce na zahradě pro syna.
4: Je to tak.
0: Už to ocenil syn?
4: Už to ocenil.
0: Líbí se
4: on
0: mu pila.
4: On to vždycky řezal, no ježiš, řezal vždycky celkou na ruku, takže to je v pohodě.
0: No a vy jste tu pilu možná měla zadarmo. Co teď děláte?
4: Teďkon momentálně jsem ponoční a čekám na vyhodnocení.
0: No to děláte dobře, no to děláte dobře. Tak nám řekněte, kdo dospíval na Blaníku.
4: Miraj.
0: Je to tak. Takže Stáňo, do Žadce posíláme 5690 korun.
4: Vy jste úplně nejlepší.
0: Tak co ještě, ještě pořídíte, co potřebujete pro syna? Křovinořez, no. Co?
4: Teďkon už to nebude křovinořez, ale blížej se pomalu Vánoce, mám nějaký vnoučata, takže
0: no,
4: to
0: No, tak to se
4: vnoučata.
0: Hodí, no, je mi to jasné. Tak je, pozdravujte, krásný den do Žadce, zůstaňte nám na lince a naslyšenou.
4: Jasně, naslyšenou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

Hey Jude a Beatles, písnička, kterou původně Paul McCartney napsal pro syna. Hey Jude a Beatles, písnička, kterou původně Paul McCartney napsal pro syna Johna Lennona. Zatímco

0: hezky připište vaše jméno, příjmení, odkud jste a pošlete na 600 318 118.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: A zítra se uvidí, zítra už bude říjen, zatímco dneska pořád je ještě září. A jaký bude ten poslední zářijový den?
2: Bude krásný, dnes nás čeká sluníčkový den, jasno v Čechách, maximálně polojasno, a teď po ránu se můžou výjimečně vyskytovat mlhy, ale ty se během nerychle rozpustí. V maximech budou teploty vysoko 20 až 24, na horách okolo 16, na Šumavě až okolo 20. Jediné, co bude kazit to babí léto, tak bude vítr, který může foukat až mírný. V nárazech může ve frýdlantském výběžku dosahovat až 70 km. V hodině.
0: No a nás čeká další písnička a takový zapekletý matematický příklad. 1+1 se jmenuje ta písnička a za 3 minuty bude 7:45.

0: I want to break free a Queenie na Blaníku. My jsme tady včera s Adele v přímém přenosu prošli takovým speciálním měřením na inbody stroji a zjistili, co všechno nám schází, případně přebývá. Což je dobré vědět, ale i bez přístroje se člověk může zaměřit na to, aby dodržoval jakž takže zdravý životní styl. Chcete žít o něco déle? No, kdo by nechtěl. Podle vědců nemusíte běhat maraton, držet drastickou dietu, ani od zítřka vstávat v 5 ráno. Někdy prý stačí pár docela obyčejných drobností. A výzkumníci se zaměřili na každodenní návyky, jako je spánek, pohyb, stravování, a zjistili, že i malé změny v těchto oblastech mohou mít překvapivě velký efekt. Tak třeba už 5 minut spánku navíc denně může podle jejich výpočtů přispět k prodloužení života až o 1 rok. Takže jestli patříte mezi chronické zaklapávače budíku a obracení se na druhý bok a necháváte to až na to druhé nebo třetí zazvonění, tak si jenom prodlužujete život. No a pokud vstáváte právě teď, protože vám budík zazvonil před 5 minutami, tak dobré ráno, je 7:20 a za chvíli krátké zprávy. Radio Blaník.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
2: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
3: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
2: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
4: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Ani hnout, máme tu případ.
8: Ségra, co se stalo?
7: Po celé chodbě jsou šlépoty.
9: Tak kdo si neočistil boty?
8: Já si je neočistil.
10: No, já taky ne.
7: Já vlastně taky ne.
9: A proč?
7: Protože nemáme pořádnou rohošku.
10: Jo, to by mohlo být ono.
7: Takže případ vyřešen.
11: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
12: Otři nožku o rohošku.
11: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
13: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
14: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
17: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
18: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
19: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice. Autojarov.cz.
20: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
14: Planík za volantem.
21: Zdržíte se vy, kdo jedete z Benešova do Prahy. Před nájezdem na D1 u Mirošovic je víc než 3 kilometry dlouhá kolona. Na 20 minut přibrzdíte také na příjezdu do Prahy po dálnici D5. S pomalejším provozem a přerušovanou kolonou je třeba počítat od 6. kilometru. A komplikace jsou na trase z Prahy do Chomutova za obchvatem Slaného u Lotouše, kde probíhá vyprošťování nákladňáku po nehodě. Ve směru z Prahy je silnice aktuálně neprůjezdná s kolonou, ale počítejte i v opačném směru. Tolik dopravní servis a na řadě jsou krátké zprávy.
14: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
22: Aktuální přehled každý den.
14: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
23: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Georgia Meloniová chce s Andrejem Babišem spolupracovat v Evropské unii na reformě systému obchodování s emisními povolenkami. Vidí i shodné pozice pro jednání o rozpočtu unie. Včera o tom společně jednali. Víc než čtvrtina studentů spí denně v průměru 5 až 6 hodin. Víc než polovina studentů také nemá kvůli povinnostem dost času na odpočinek. Vyplývá to z průzkumu společnosti GTS Alive. Skalní svah u Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem je po zajišťovacích pracích bezpečnější. Ze svahu nechalo město odstranit zvětralé části anebo volné kameny. Hokejistky čeká druhá akce před světovým šampionátem. Ve finském Lahti se pokusí vylepšit bilanci Sklotenu. Druhou akci seriálu Jorohaki Tour rozehrají od 5 proti Finsku. Pak ještě narazí na Švédsko a také Švýcarsko. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
24: Dobré ráno, Rádia Blaník
14: s Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, středa 30. září. Pokud znáte nějakého Jeronýma, tak mu nezapomeňte popřát k dnešnímu svátku. Pokud nás nějaký Jeroným poslouchá, tak mu přejeme samozřejmě. My, no a za chvíli bude řeč o jedné velké hře, která právě probíhá. Za 3 minuty bude půl osmé.

0: Soma a Lambáda v dobrém ránu na Blaníku a my jsme vám slibovali informace o jedné velké hře. Je to zároveň velká výzva a výzva pro základní a mateřské školy po celé zemi. Vaším úkolem je totiž video nahrát, jak zpíváte písničku Jsme kuchaři nebo jakoukoliv jinou vaši oblíbenou písničku a pokud se zaměříte i na chorošku, děláte si k té písničce nějakou vlastní choreografii, tak ta šance na výhru je samozřejmě mnohem vyšší a to video potom pošlete na e-mailovou adresu bobabobek@lidl.cz.
1: A jestli nevíte, co je to písnička Jsme kuchaři, tak si ji puste, my jsme se teďka s Peťou tady pouštěli a vyloženě to svádí k tvorbě nějaké choreografie. Jde tedy o hru s Lidlem a Bobem a Bobkem, no a co je ve hře? Vyhrát můžete ranní rozcvičku s Karol a právě s Bobem a Bobkem, společné hry a soutěže, workshop o zdravém jídle a životním stylu, no a navíc i zdravou a chutnou svačinku pro všechny.
0: No a potom za vámi můžou samozřejmě přijet jak tihleti dva ušáci, Bob a Bobek, tak taky Karol a Kvído, a to až do vaší školy anebo do školky. Šance je docela vysoká, výherců bude celkem 14 a nahrávky můžete posílat do konce října. Uveďte tam taky nějaké informace o vaší třídě, kolik vás je, odkud jste, kdo je váš třídní učitel, učitelka, vychovatelka a tak dále a tak dále. Takže ještě jednou zopakuju tu e-mailovou adresu bobabobek@lidl.cz.
2: Ahoj děti, tady Karol. Zapojte se do 31. října do soutěže s Lidlem a vyhrajte s vaší třídou dopoledne plné zábavy se mnou, Bobem a Bobkem. Více na lidl.cz/škola/volá.
0: A tohle už jsou No Name a prvá na Blaníku 2 minuty po půl osmé.

0: To byla Zahrada ticha a Projektil. Dobré ráno, Radio Blaník. Vždycky dostanou ty rolničky tam na konci té písničky. Ono to skoro vypadá, že se blíží Vánoce. No, je 30. září, oni se blíží, ale ještě máme nějaký čas. Co počasí, bude spíš vánoční a nebo bude poplatné tomu, že je konec září?
1: Já bych řekla, že do vánočního počasí máme ještě daleko. Dnes nás čekají teploty nad 20 stupňů na naprosté většině území v maximech 20 až 24. Na horách pak okolo 16 a ještě bude sluníčko, takže čeká nás jasný den. V Čechách může být polojasno a jinak bude foukat silnější vítr, v nárazech může dosahovat až 55 km v hodině.
0: No a co si udělat ještě jednu dovolenou? Že je na ní zima? Není, v Egyptě ne. A dokonce i v zimě můžete vyměnit lyže za plavky. Do Egypta vás vezme cestovní kancelář Blue Style, která má pro vás připravenou first minute nabídku pro exotickou zimní dovolenou a s ní i největší slevy a výhody. Plánujete dovolenou ve dvou? Tak v nabídce najdete široký výběr hotelů pouze pro dospělé i exkluzivní hotely dostupné jen u Blue Style. A pokud cestujete jako rodina, tak vás potěší možnost dítěte zcela zdarma. Na cestě do exotiky navíc můžete využít online odbavení z pohodlí domova. Egyptská Hurghada nabízí spoustu možností pro rodiny i aktivní dovolenou, zatímco Marsa Alam je známá krásným podmořským světem Rudého moře. A ještě jeden důvod, proč nečekat příliš dlouho. Největší slevy a výhody platí pouze do 30. září, to znamená do dneška. Pokud tedy o zimní dovolené v teple už přemýšlíte, podívejte se na bluestyle.cz a vyberte si ji s předstihem.
2: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.

Travis All Around a Wet Wet Wet na Blaníku. Já tomu teď udělám trošku atmosféru. A hned to vysvětlím. Není to tak dlouho, co v tomto studiu seděl Sagwan Toffee. A to je, kromě toho, že je to herec, zpěvák, kamarád do deště, příležitostný hokejista, já nevím, co všechno ještě, taky člověk, který stojí za muzikálem Děti ráje, který je postavený na písničkách Michala Davida. A tahle ta vlastně už legendární hudební show slaví, a to mě samotného dostalo, 20 let na scéně, 20 let už se dávají Děti ráje a vyráží na velké halové turné. A my pro vás máme teď výjimečný dárek, protože celý ten nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na muzikál Děti ráje. A ty se podívají třeba do Jihlavy, do Plzně, do Českých Budějovic, do Ostravy, do Pardubic, do Liberce. O lístky se postaráme my. A vyhrát už si je musíte vy. A to tak, že budete prostě poslouchat Blaník. A přehodíme vám k tomu taky nejhezčí písničky Michala Davida. Takže už o víkendu, víkend s Dětmi ráje. A teď si jednou Michala Davida dáme. Na závěr té další ranní hodinky. Takhle jste jej mohli slyšet třeba letos na Konopišti na Blanickém. Oslavit s námi narozeniny. Teď jsou 3 minuty po 3:15.

0: Chtěl bych žít tak, jak se má Michal David na Blaníku, o víkendu na Blaníku, víkend s dětmi ráje, s muzikálem, který je postavený právě na písničkách Michala Davida. A na oslavu 20 let téhleté velké hudební show si můžete vyhrát o víkendu vstupenky na Blaníku. A co nás čeká v té příští hodině? Třeba bitva o Karlův most? Bude i Tomáš Klus? A nebo Michal Šindelář? Hezky česky na Blaníku i po 8. Teď je 7.52.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. V našem kraji bude dnes dál slunečno a teplo s teplotami od 22 do 25 stupňů. Oproti včerejšku ale bude dnes foukat silnější vítr. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
6: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
5: Na příjezdu do Prahy po D5 počítejte s kolonou na půl hodinky, popojíždět budete od 6. kilometru. Teď aktuálně se zdržíte také před Prahou na dálnici D6. Na 10.5. kilometru hned za sjezdem na Kladno došlo k hromadné srážce 5 osobních aut. A komplikace zůstávají na trase z Prahy do Chomutova za obchvatem Slaného u Lotouše, kde probíhá vyprošťování nákladňáku po nehodě. Ve směru od Prahy je vozovka stále neprůjezdná, kolona se ale tvoří i v opačném směru. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy s Monikou.
7: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
8: V Česku finišují předvolební kampaně. Jihomoravská policie si posvítila na řidiče. Speciální web pomůže s hledáním pomoci o staré rodiče.
6: Rádio Blaník.
8: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Podzimní komunální a senátní volby se blíží. K volebním urnám půjdeme už příští pátek a sobotu, proto začínají finišovat předvolební kampaně a přebývá průzkumu. U nich je otázkou, nakolik dokážou ovlivnit samotné hlasování. Jakou roli hrají právě v komunálních volbách, to vysvětluje politolog Jan Kubáček.
9: Já jsem přesvědčený, že v podstatě v komunálních volbách ty výzkumy jsou spíše takové doporučující, mají spíš takovou charakteristiku jisté takové jakoby zábavnosti nebo sledování trendů, vytváří takovou pěnu té volební kampaně.
8: Podle Kubáčka mají dopad spíš na voliče, kteří mají ke svým politikům dál, to znamená ve velkých městech. V poslední době přibývá na silnicích smrtelných nehod. Jihomoravští policisté se proto o prodlouženém víkendu zaměřili víc na kontroly řidičů. I tak ale za 3 dny evidují v kraji desítky nehod. Nejčastějšími příčinami je rychlost, nedodržení bezpečné vzdálenosti i nevěnování se řízení. Policie také upozorňuje na podzimní mlhy, šero anebo mokré listí. V péči o stárnoucí rodiče pomůže nový web ostarinahlas.cz. Nabízí mapu sociálních služeb propojující na 2900 míst po celé republice. Usnadní vyhledávání třeba pečovatelské služby, osobní asistence, hospice nebo stacionáře, a to podle zadané obce či města. Zkušenost s péčí o blízkého má podle Ministerstva práce 40% Čechů. V souvislosti s vražedným útokem žáka ve Staškově na Slovensku byl obviněn i místní policista. Čelí obvinění za to, že podcenil závažné informace o chování útočníka ještě předtím, než 13-letý žák napadl nožem dvě učitelky a spolužačku. Jedna z učitelek zraněním podlehla, dívka je v kritickém stavu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
10: Dobré ráno, Rádia Blaník.
11: S Petrem Svívou.
0: Dobré středeční ráno, máme tady poslední zářijový den, je 30. září, před námi další ranní hodina, ve které se vrátíme třeba ke včerejší návštěvě našeho experta, dopravního experta Honzy Rýdla. Poslechněte si, co nám řekl, ale ještě předtím do zbroje a na koně, protože tady teď bude probíhat bitva o Karlův most. Za 2 minuty bude 8.
12: Pasu.

0: pohodě dokola.
1: Dokola, Tomáš Klus na Blaníku.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
1: No a už jsem to naťuknul před chvílí, včera tady zase byl, protože včera bylo úterý a po 16. hodině dorazil náš dopravní expert a zároveň mluvčí ředitelství silnice dálnic Honza Riedl. No a když už přišla řeč na různá omezení na silnicích, tak došlo i na důležitý jihočeský tah na trasu Hněvkov Sedlice.
3: Strašně důležitý, tak to možná nikomu nic neřekne, ale když si představíte silniční důležitý tranzitní proskok mezi Pískem a Plzní, silnice číslo 20, celý desetiletí to jezdilo přes Hněvkov, přes Sedlice, blbě se tam přicházela silnice ve dne v noci, tam drnčely okna. To se teďka změní, protože ano, je to měsíc a něco, co jsme tuhle stavbu zahájili. Ten, kdo se ptal, tak doufal, že už se tam rozeběhly nějaký zemní práce. Jasně, běží tam skrývky, běží tam archeo, běží tam vlastně ta, řekněme, zemařina takzvaná, to znamená, že já si myslím, že z jara už tam přijedou první mixy s betonem a začne se to nějak rodit. Je to stavba na 2 roky, to znamená 28. Asi v létě si myslím, že už se bude jezdit mimo Hněvkov, mimo Sedlice. Dobrá zpráva.
1: Tak není to jenom o omezeních, je to i o dobrých zprávách. A celé včerejší povídání s Honzou Riedlem si můžete zase poslechnout na našem webu v sekci podcasty a Honza dorazí zase příští týden v úterý po 16. hodině, tak si to nenechte ujít. Tohle už je ABBA a Fernando a za chvíli počasí, teď je 8 hodin a 6 minut.

0: Abba Fernando na Blaníku ve středu 30. září. Takhle 30. září roku 1882 na řece Fox v americkém Wisconsinu zahájila činnost první vodní elektrárna na světě. A třeba v roce 1927 taky 30. září byla založena Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí. A to je taky důvod, proč tento týden probíhá Den knihoven. Tak si půjčte nějakou pěknou knížku a běžte na sluníčko.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A sluníčko bude.
2: Sluníčko bude, dnes nás čeká opravdu jasný den, v Čechách bude maximálně polujasno a i ty teploty budou napovídat tomu, že nás čeká babí léto, bude 20 až 24 v maximech, na horách okolo 16 a foukat bude slabý vítr, který může v nárazech dosahovat až 55 km v hodině.
0: A máme nejenom jasné dny, ale máme i jasné noci, kdybyste takhle vyšli ven, podívali se nahoru, tak si můžete prožít kus romantiky, protože hvězdy jsou krásně vidět, tak se dneska v noci můžete podívat na to, jak padají hvězdy a zpívat si s Michalem Šendelářem, že hořely, padaly hvězdy. Teď si to můžete zpívat na Blaníku, klidně i za bílého dne. V 8 hodin a 11 minut. Dobré ráno.

0: A pozor, přijde zvedačka. I've had the time of my life a Bill Medley a Jennifer Warners a vzpomínka na hříšný tanec po ránu na Blaníku. Zatímco se na streamovací televize chystá vstoupit seriál natočený podle poslední knihy Dana Browna, který se odehrává v Praze, tak na Netflixu bude mít svůj podpis i Brno. Chystá se tam totiž česká hra z Brna. Adel, znáš krycí jména, tuhletu deskovku?
1: Ano, znám. To je moc zábavná deskovka.
0: Já si myslím, že když se sejde takhle parta přátel, že to je to, u čeho se většinou teda potom skončí. A teď pozor, tahle ta česká deskovka míří na Netflix. Mm-hmm. Brněnské studio Czech Games Edition připravilo pro Netflix speciální televizní verzi. Hráči budou mít svoje mobily jako ovládače a samotná hra se bude odehrávat právě na televizní obrazovce. A není to jenom obyčejný převod deskovky do digitální podoby. Vznikl úplně nový party režim, ve kterém hrají všichni proti sobě a každý vymýšlí vlastní nápovědy a hádá asociace ostatních. Může být zajímavé, co?
1: To zní zajímavě. Já přemýšlím, jak by vypadalo, kdyby jiné takové deskové hry se vlastně převedly do téhle podoby, třeba takový ty hadi. Jak tam chodíš po tom políčku a vždycky potom spadneš, no, tak jak by to vypadalo?
0: Nebo člověče nezlobce.
1: Nebo člověče nezlobce.
0: No, v každém případě... To by bylo zajímavé, jsme se vyhazovali navzájem. No nicméně na tuhle hru si u nás budeme muset ještě počkat, protože Netflix tuhle službu zatím testuje ve vybraných zemích, třeba v Německu, Rakousku a nebo Polsku. Takže když vyjedete do Rakouska nebo do Polska nebo do Německa, můžete to vyzkoušet.
1: Z vás můžou být špioni.
0: Můžou z vás být špioni, přesně tak. Krátké zprávy už za chvíli na Blaníku, teď je 8:20. Radio Blaník.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
5: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
6: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
7: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
8: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
9: yeso!
8: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
9: Yeso!
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků. Půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s Karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
12: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
13: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
14: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
13: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
14: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
13: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
14: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
16: No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
16: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
17: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
17: Pobyt pro dva.
16: House running.
17: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
17: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firmanazážitky.cz.
19: Blaník za volantem.
20: Hromadná nehoda 5 osobních aut uzavřela karlovarskou dálnici před Prahou na 11. kilometru. Poslední volný sjezd je na 25. kilometru u Tuchlovic. Na příjezdu do Prahy se zdržíte i na D5, tady počítejte s kolonou už od 8. kilometru až po odbočku na Pražský okruh a popojíždět budete víc než půl hodinky. Komplikace pak zůstávají na trase z Prahy do Chomutova za obchvatem Slaného u Lotouše, kde probíhá vyprošťování nákladňáku po nehodě a ve směru od Prahy je vozovka neprůjezdná. Tolik dopravní servis, na řadě jsou krátké zprávy.
21: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
19: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
22: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Hromadná nehoda na chvíli uzavřela dálnici D6. Podle aktuálních informací je silnice zprůjezdněna jedním jízdním pruhem. Je tam 5 osobních aut v sobě před Prahou na 11. kilometru. Další nehoda, tentokrát 3 aut, je pak na 29. kilometru směrem na Prahu. Karviná chystá venkovně lezeckou věž, vznikne zakrytým bazénem. V části hranice a výstavba přijde na víc než 5 milionů. Lezecká zeď bude vysoká 15 metrů. Hradec Králové převede plochu stříbrného rybníka společnosti Městské lesy Hradec Králové. Rozhodli o tom zastupitelé města. Hodnota asi 7-hektarového rybníka je skoro 64 milionů. Fotbalisté Bohemians 1905 dnes budou hrát o pohárové osmifinále MOL Cupu ve Vsetíně. Na stadionu třetiligového celku je výkop v 15:30. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
23: Dobré ráno Rádia Blaník
19: s Petrem Slívou.
0: No, my se za chvíli tak trošku podíváme na parkování, ale taky nás v té následující půl hodině čeká malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku. Za 2 minuty bude 8:30 a vy jste s Blaníkem.

0: Zůstanu svůj, zpívá Karel God na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Třeba jste si to teď zpívali Zůstanu svůj, přitom když jste hledali parkovací místo. Protože parkování to je téma, které dokáže nejenom ráno spojit úplně všechny. Někdo hledá místo 10 minut, jiný 20. Někdo to vyřeší tak, že zaparkuje rovnou na schodech. A to se stalo.
3: To se stalo ne tedy v Česku ani v Praze, ale v čínském městě Wenteng. A tady takový úsměvný okamžik proběhnul, nikdo se při něm naštěstí nezranil, ale řidička navedla svůj vůz přímo na schodiště, protože si myslela, že jde o vyznačené parkovací místo kvůli těm rovným liniím. A bylo to ještě schodiště jako směrem dolů, takže ona tam opravdu jako zahučela a naštěstí se tady v tom úzkém prostoru to auto zaseklo. Řidička se potom přes zavazadlivý prostor dostala zase ven a nikomu se naštěstí nic nestalo. No, jenom autu.
0: Jenom autu. Já znám teda jeden podobný případ, který se odehrál u nás. Myslím si, že se odehrál tehdy v Praze. Že to bylo na náplavce a že řidič nebo řidička, už nevím, jestli to byl muž nebo žena, v tom autě seděli poprvé. A jak je to s tou zpátečkou pokaždé jinak, že v jednom autě se zpátečka dává dopředu, že se zařadí jednička, že no, za jedničku, v dalším autě se zařadí vlastně celé dozadu. Tak tam to bylo obráceně, než byla ta řidička nebo řidič zvyklý a skončili ve Vltavě.
3: Ježišmarja.
0: No, naštěstí se jim tehdy taky nic nestalo, ale prostě tam zacouvali.
3: Jako ty příběhy, když se nikomu nic nestane, tak jsou takové úsměvné. Já si zase pamatuju paní, která najela do obchodu v Pařížské, že zaparkovala vyloženě úplně v tom obchodě. Tak tam taky naštěstí tehdy se naštěstí nic nestalo. No, tak jsou to jenom plechy, stát se to může komukoliv z nás.
0: Ano, pokud není někdo v cestě teda.
3: Pokud není někdo v cestě, ano. Ale tedy raději u toho parkování si to rádio slumte, protože všichni víme, že když slumíte tu hudbu, tak lépe vidíte.
0: Je to tak. U Blaníku to neplatí. Tohle už je Falco. Tady bohužel se nám to teď sešlo k tomuto tématu, protože tohle je písnička, která vlastně vyšla krátce po té tragické Falcově nehodě. A tohle už není vtipné. Out of the Dark na Blaníku.
4: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich

0: Petr Rezek a nejkrásnější déšť v dobrém ránu na Blaníku. Co pak déšť, ale sluníčko za to může. Já jsem si teď rozkliknul fotku Matterhornu. A tenhle pohled si zřejmě na konci září nikdo nepamatuje. Tento alpský vrchol je totiž stále bez sněhu, přestože jindy bývá už špička dávno pod sněhem a nevypadá to, že by se tam ten sníh příštích dnech a týdnech objevil. No rozhodně asi nebude sněžit dneska, rozhodně ne u nás.
1: No to rozhodně ne, ani ten déšť se nechystá. Dnes nás čeká opravdu babí léto, čeká nás jasno, maximálně polojasno, takže sluníčka si užijeme víc než dost. Denní teploty 20 až 24, velmi podobné, jako bylo včera. Na horách okolo 16 stupňů bude foukat převážně mírný vítr, ten může v nárazech dosahovat až 55 km v hodině.
0: No a co nás ještě čeká? Čeká nás třeba hledání tajemného roku a malá nápověda už za chvilku.
2: Její písničky byly ozdobou našich letních koncertů.
3: A už brzy ji přivítáme i v pražském planetáriu.
2: Pojďte si s námi užít Olgu Lounovou.
3: Jako další hvězdu pod hvězdami. V úterý 6. října.
2: Na Blaníku pro vás máme navíc vstupenky zdarma. Každý den vždy po pravém poledni. Hvězdy pod hvězdami. Na rádiu Blaník.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lidrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
12: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je tu váš Aditek se svým...
13: Těsním!
12: Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
13: Aditek!
12: Kdo nabízí těsnění, technickou pryš a další gumové výrobky?
13: Aditek!
12: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
13: Aditek!
14: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
18: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
19: No, říkala, že nic nechce.
18: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
19: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
19: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
19: House running.
5: Jízdu v supersportu.
19: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
19: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
20: nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
21: Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Byla klubu za 24,90 pouze ve středu.
22: Byla. To dobré začíná u nás.

0: Divoký byl a čmelák. Na Blaníku a za chvíli už Tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A i dnes jedna malá nápověda předem. V Tajemném roce měl premiéru jeden český film, ovšem s hvězdným zahraničním obsazením. A jednu z rolí si v tom filmu zahrál taky Martin Dejdar. A ten film byl tehdy velký kasovní propadák. Dluhy se platily ještě dlouho. Tohle je ukázka z něj.
3: Pravdou je, že ženy v tomto domě mi lhaly v případě již dvou smrtí.
0: A více si řekneme po 9. hodině. Teď ještě Elton John, je 8.50.

0: Elton John sice před pár lety ukončil svou koncertní činnost. Ale vždycky, když někdo ukončí svou koncertní činnost, tak je to podezřelé, takže před pár dny svým koncertem otevíral novou halu v Londýně, novou koncertní halu v Londýně. Za chvíli je už tajemný rok a dnes v něm tyhle písničky. Jsem skoro panic, a není... Z tajemného roku je i tahle. A Franta Nedvěd v tajemném roce naspíval své řemeslo. Je půlnoc, chce se mi spát. A více i s vašimi tipy a vzpomínkami. Po deváté, teď je 8.53. Radio Blaník.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
3: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kg vepřového bůčku za pouhých 69,90.
4: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kg vepřového bůčku jen za 69,90.
3: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun. Z Morio Club Gold navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Blaník, počasí. Radio
8: Blaník. Přeji vám pěkné dopoledne, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Babí léto pokračuje a před námi je teplý, dnes ale i větrný den. Teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů a bude polojasno. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaká je situace na silnicích.
9: Jsme Blaník.

0: Baník za volantem.
1: Silný provoz je aktuálně před Prahou, hromadná nehoda, 5 osobních aut brzdí. Provoz na karlovarské dálnici na D6 ve směru do Prahy na 11. kilometru jezdí se jedním pruhem. Na příjezdu do hlavního města počítejte se zdržením i na D5, pomalu to jede od 8. kilometru až po odbočku na Pražský okruh a je potřeba půl hodinka navíc. Před Prahou ještě pozor, na dálnici D10 bouralo se na 3,5. kilometru. Tolik dopravní servis. Vám přeju šťastnou cestu. Teď už pokračují zprávy s Monikou.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Koalice chystá velká bezpečnostní opatření. Praktici chtějí novou náplň práce pro zdravotní sestry. Neratovice dokončili stavbu parkovacího domu.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Policie se v Praze a Brně chystá na nelegální e-tuningový sraz. Toho by se měli o víkendu zúčastnit až tisíce upravených aut. Napříč celou republikou proto budou rozsáhlá bezpečnostní opatření, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canusky.
3: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
2: Policie bude hlídat i hraniční přechody. Už příští rok mají zdravotní sestry praktiků chodit za pacienty domů. Budou jim měřit tlak, zkontrolují jim užívání léku anebo píchnou injekci. Úlevy to má podle serveru iDnes.cz hlavně seniorům anebo špatně pohyblivým lidem. S návrhem přišli praktici, podle kterých jsou jejich sestřičky často nevyužité. V Neratovicích řidiči lépe zaparkují. Nová parkovací místa přibyla díky novému parkovacímu domu pro přibližně 400 aut. Provoz zahájí od října a parkování bude zpočátku zdarma. Dnes odpoledne pořádá vedení města komentovanou prohlídku domu pro veřejnost. Střední průmyslová škola Ostrov na Karlovarsku posílí výuku autooboru i elektromobility. Dojde k tomu díky nově vybudovaným dílnám. Škola tak centralizovala výuku do areálu Centra technického vzdělávání, které v Klínovecké ulici v Ostrově působí od září 2011. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník.
4: No a my teď máme 30. září 2026, ale tohle datum teď na těch příštích 60 minut opustíme, protože my se ocitneme v minulosti, v jistém tajemném roce. A s jeho pátráním nám opět můžete a musíte pomoci. Zavolejte na 800 109 109, napište na 600 318 118, ve kterém roce se nacházíme. Pomohou vám opět písničky a slovní nápovědy. Tajemný rok právě začíná.

0: Tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: She's the One a Robbie Williams v tajemném roce na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A před chvílí Lucie a Panic a tohle jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Marek Sobcidy u Znojma. Já bych tipl, že to je rok 2001.
0: Tak, já píšu rok 2001. Marku, a co vám nahrálo k tomu, že by to mohl být rok 2001?
3: No, že porovnám ty písničky, co byly kdysi a teďka jo. A je to právě spojený dohromady, protože ty 90. 80. to frčelo po diskotékách.
0: Dobře, děkuju, mějte se krásně, Marku, nashledanou. A pojďme na první SMSky.
4: Napsala nám třeba Maruška z Prahy, dobrý den, já si myslím, že se dnes jedná o rok 1998.
0: Tak 98, píšu.
4: Potom tady máme tip od Pavly z Českého ráje, ta typuje rok 89 a napsala, Typuji to podle ukázek, byla jsem vdaná a chodila jsem do práce.
0: 89, děkuju.
4: A čárku k roku 98 přidává ještě Katka, zdraví nás z Plzně a napsala, typuje to podle filmu, bylo mi 24 let a žila jsem zhruba rok v Holandsku.
0: Děkujeme za vzpomínku i za tip. A tady je první slovní nápověda. 11. února tajemného roku má v kinech premiéru první anglicky mluvený český film.
5: Pravdou je, že ženy v tomto domě mi lhaly v případě již dvou smrtí.
6: Nemysleli jsme to zle. Je to jen pohlitování hodná shoda okolností. Ten, kdo za to může, jsem já.
0: V tom filmu si zahrál Martin Dejdar po boku slavného Petra O'Toole. Rozpočet filmu tehdy dosáhl na 170 milionů korun, protože Martin Dejdar působil zároveň i jako jeden z producentů, tak potom musel dluhy splácet ještě dlouhou dobu. A tohle je mimochodem tehdejší upoutávka na ten film.
7: Chcete se dozvědět, co dokáže pět žen pod jednou střechou? Navštivte nový český film z prvky černého humoru Panství. V hlavních rolích Petr O'Toole, Greta Skaky a Martin Dejdar.
0: Takže Panství má premiéru 11. února tajemného roku a to je zároveň první slovní nápověda. A vy volejte na 800 109 109 a pište na 603 118 118, ve kterém roce se nacházíme. Z tajemného roku je i tahle písnička.
8: Lozujemo, jsou pítaru za mano, el precio depende del

0: Švédští Roxette o sobě ještě jednou dali vědět, a to touhle písničkou Roxette Wish I Could Fly, která vyšla v tajemném roce.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: V tajemném roce jste taky poprvé mohli vidět film Panství, což byl vlastně první český anglicky mluvený film, ve kterém si kromě Martina Dejdara zahrál taky Peter O'Toole a spousta dalších zahraničních herců. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Tady Marie, dobrý den. Já bych si typovala rok 1998 podle písničky Jsem skoro panic.
0: Dobře, píšu 98.

0: 58. A...
1: Ano, a v té době jsem měla 4 děti, čekala jsem 5, neměla jsem moc času, tak jsem poslouchala to rádio.
0: Tak vám moc děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou, děkuju.
0: A tady jsou SMSky.
2: Napsal nám Petr z Dášů ze Štětí, ty typují rok 1999, napověděla jim písnička Mexiko a Řemeslo a napsal k tomu asi Petr, to mi bylo 6 let a mé manželce bylo 17, nejlepší roky.
0: Díky.
2: Přidám další tip ke stejnému roku a ten nám tady poslala Petra a moc nás zdraví.
0: Děkujeme.
2: A potom přidám ještě jeden tip k roku 1999, poslala nám ho Jana, napsala na tento rok mám mnoho vzpomínek, jednak jsem slavila 40. narozeniny, ale hlavně bylo fenomenální zatmění slunce, které jsme pozorovali v Chorvatsku. Takže to byly teďka tipy.
0: Děkujeme, děkujeme. A jaký tip máte vy? Napište nám to na 600 318 118 nebo zavolejte na 800 109 109, případně přidejte do komentářů na našem Facebooku. A v tajemném roce se stalo taky to, že Jana Kirchner, která v té době už byla na Slovensku poměrně známá, tak vydala svou první písničku u nás. Ta se jmenovala Modrá.

0: Jana Kirchner a Modrá na Slovensku v tajemném roce už byla poměrně známá jako účastnice Miss Slovakia a taky svým prvním albem, ale u nás se proslavila až druhým albem, V cudzem městě se jmenuje, a vyšlo právě v tajemném roce.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: A byla na něm i tahle ta písnička. To album mám ještě doma podepsané, protože v tajemném roce si pamatuju, jak jsem s Janou Kirchner, tehdy u nás ještě neznámou zpěvačkou, dělala rozhovor. Tak to je další hudební nápověda. Už jsme si připomněli i první filmovou, protože premiéru mělo Panství, první český anglicky mluvený film, ve kterém si zahrála spousta zahraničních herců, mezi kterými byl třeba i Peter O'Toole, ale byl tam třeba i Martin Dejdar a Jiří Lábus a tak dále a tak dále. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Ahoj Peťulo, tady Honzík Liberec.
0: Ahoj.
3: Shodli jsme se, že by to mohlo být rok 99 podle Loufana Neckhagen.
0: A Mexiko a tři sestry.
3: Ano. A dobře. Pozdravujeme Lenku do Liberce.
0: No tak my taky, přidáváme se, Lenko. Krásný tak den přejeme, naslyšenou.
3: Díky, ahoj.
0: A jdeme na SMSky.
4: Krásný den, typuji rok 1998 podle Panství, to nám napsala Ivana.
0: Děkujeme, Ivano.
4: Potom přidám další tip na rok 98, ten nám poslala Renata ze Zlaté a napsala, to mi bylo krásných 28 let a už jsme byli rodiče dvou dětí.
0: Díky, díky.
4: No ale tip na rok 1999 nám posílá třeba Dan.
0: Děkujeme, Dané, píšu rok 99 a jaký tip máte vy a máte k tomu tipu nějakou vzpomínku, zavolejte nám na 800 109 109, napište na 600 318 118 nebo do komentářů na Facebooku a další nápověda už za chvíli.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník.
5: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
6: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Spole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
12: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
14: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
15: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
14: Romantickou večeři.
15: Pobyt pro dva.
14: House running.
15: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
15: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
16: firmanazážitky.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Říká se mu Tiger z Walesu. Nikdo už moc nečekal, že by vydal ještě někdy nějakou pecku, ale v tajemném roce ji vydal. To byla ona, Sex Bomb, a byla to obrovská pecka.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Pecku v tajemném roce vydala i skupina Lucie, jmenovala se Panic. Potom jsme si připomněli Mexiko od Tří sester a měli jsme tady i výlet na Slovensko, Jana Kirchner a Modrá. Proslavila se konečně u nás a vydala tenhle svůj první hit u nás, přestože na Slovensku už byla v té době poměrně známá. No a Panství, to je zase název filmu, který měl 11. února tajemného roku premiéru. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj, tady Vítě z Liberce. Já si myslím, že je to rok 99, podle Vanostovek. Mm-hmm. A v tom roce mě bylo 40,
0: ano.
3: A manželka mi koupila zahradu, na který se dřu do teďka.
0: Jo, takže, už máte sklizeno.
3: Vzpomínka. No my naštěstí toho nemáme mrkev a takový, máme tam jenom dřeviny, takovýhle věci a trávu sekat, jo, ale no, i tak je to už.
0: Chápu. Ale brambory by byly horší.
3: Jo, to určitě.
0: Pěkný den, nashledanou.
3: Taky naschle.
0: Tak pan říkal Vanastovky, myslím si, že myslel spíš tu Lucie a Panice. Pojďme na SMSky.
4: Přidám tip na rok 1999, typuje to Zdeněk, napsal tomu, to u nás bylo Zatmění slunce.
0: Díky.
4: Potom přidám tip od Martina, ten typuje rok 1998 a napsal, to je rok mého narození.
0: Děkujeme.
4: No a potom nám napsala ještě Jitka z Domažlic, ta typuje taky rok 1998 a napsala, to je rok, kdy se mi narodilo první dítě.
0: Díky. Tak. Zapsáno, čárka udělána, jdeme na druhou slovní nápovědu. V tajemném roce se konalo mistrovství světa v atletice v Sevě a Česká republika tam získala dvě zlaté medaile, a to zásluhou Tomáše Dvořáka v deseti boji a Lídy Formanové v běhu na 800 metrů. A potom jsme přivezli, nebo my jsme přivezli, Honza Železný přivezl bronzovou medaili v oštěpu. A tady je jedna vzpomínka.
5: Lída Formanová v čase 1.56.69 potvrdila to, co zahájila letos v hale v Majebaši.
0: Tak, Lída Formanová běh na 800 metrů a zlatá medaile z mistrovství světa v Sevě, a to je další slovní nápověda. A co vy?
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.
0: No a Franta Nedvěd v tajemném roce vydává své řemeslo.

0: Ginny Annabelle a Christina Aguilera. A písnička z Tajemného roku. Byla to taková tehdejší odpověď na popularitu Britney Spears. Britney byla ta hodná, kdežto Christina Aguilera byla ta zlá. Tak i to je Tajemný rok. Před chvílí jsme si připomněli mistrovství světa v atletice, ze kterého Lída Formanová a Tomáš Dvořák přivezli zlaté medaile a Jan Železný k tomu přidal ještě bronzovou medaili. A taky jsme si připomněli film Panství, který měl 11. února Tajemného roku premiéru. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den, vás zdravím, tady je Fanda Česká Třebová.
0: Pěkný den, Třebová.
1: Já dneska typuji o roku 99.
0: Aha.
1: A jak byla podle paní Formanové, že vyhrála zlato.
0: Sledoval jste tehdy?
1: No jistě, to víte, že jo, to jsem fandil.
0: Tomáš Dvořák tak se tehdy stali vítězem ankety Atlet Evropy, no prostě jeden úspěch za druhým.
1: A pan Železný taky.
0: A pan Železný, bronzová medaile. Moc vám děkuju, krásný den, naslyšenou.
1: Taky tak, našle, ahoj.
0: A pojďme na SMSky.
2: Typuje nám tady třeba Blanka ze Džbánova, typuje rok 1998 podle Lucie a to je všechno. Potom nám tady typuje Petr, ten typuje rok 1999 a napsal k tomu Duben jsem rukoval na vojnu, takže si tyhle songy moc dobře pamatuju.
0: Díky, díky.
2: A přidám ještě tip z našeho Facebooku, i tady můžete každý den typovat. Jindříška zkouší typovat rok 2005.
0: 2005 mám zapsáno, proč ne? Tak a poslední nápověda. Já vám pustím tuhle písničku.
3: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: Pozor, to není písnička z Tajemného roku. Ale mohli jste ji slyšet v Tajemném roce poprvé. Poprvé na Blaníku. Protože to zároveň byla první písnička, která se tehdy úplně čerstvého rádia Blaník ozvala. Takže báječná ženská, Michal Tučný, první písnička, kterou vám Rádio Blaník v Tajemném roce odvysílalo a to byla poslední nápověda a vy ještě chvilku můžete volat a psát.
4: Tajemný rok
5: na Rádio Blaník.
6: Jedu vlakem.
7: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem tam dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5 minut levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
13: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
14: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
15: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%.
6: Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
18: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
19: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
20: Dobrý den. Jak bychom měli nejlépe pečovat o naše zahrady a vůbec o celkový exteriér u našich domů po celý rok? Jak se správně starat o dlažby a jaké nejčastější chyby děláme? Všechno se dozvíte v 9. dílu podcastu Tyto na dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.
21: Pohodové České rádio.
22: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

0: Leona Machálková a Kometa a poslední hudební nápověda.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Já tě zdravím z krásné sluné světlé hory.
0: Ahoj, ahoj.
3: No, co dodat? No. Nejenom, že se narodilo na nejlepší rádio. Čili Rádio Blaník.
0: Ano.
3: Ale taky Franta Nedvěd a jeho řemeslo.
0: Tak jeho řemeslo. No tak my děkujeme za lichotku.
3: Takže 1999.
0: 99. A nějakou osobní vzpomínku máš k tomu roku?
3: To mi bylo 20.
0: No, to už mi taky bylo a je to dlouho. Moc děkuju. Ahoj, ahoj.
3: Jo. Zdraví Máďu.
0: Ano, taky zdraví, ahoj. Zdraví a čte vaše SMSky.
4: Je to tak, přidám tip od Danky, ta v SMSkách typuje rok 1999, podobně jako Miloš z Pardubic.
0: Děkujeme, Miloši.
4: No a čárku ke stejnému roku přidává i Láďa z Nasobůrek a napsal k tomu, vy už hrajete 27 let, no tak to jsou jednoduché počty.
0: No, tak uvidíme. Tak, děkujeme, děkujeme, já to zhrnu, panství, tehdy první český anglicky mluvený film měl premiéru, z mistrovství světa v atletice přivezli Tomáš Dvořák a Lída Formanová zlaté medaile, no a začal vysílat Blaník. A pokud jste typovali rok...
1: 1999.
0: Tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok. Rádio Blaník.
0: A my se s Adel na vás těšíme zase v zítřejším dobrém ránu. Budeme tady už v 6, buďte taky na značkách. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání a teď ještě jedna hudební vzpomínka na rok 1999 a Saša.

0: Chudák Saša už nedospívá. Tečeme, přátelé, tečeme, máme zpoždění. Hrajeme vám hezky česky a budeme v tom pokračovat. Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák, není nutno.
1: Není nutno, aby bylo.
0: Zaspívá i Helenka Vondráčková. A dáme si i psí písničku.
2: Vždycky, když život je pes a ty se začínáš.
0: Pro Gampa, všechny čtyřnohé kamarády. Posloucháte Blaník, hrajeme hezky česky, za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty už bude 10.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí.
5: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Babí léto pokračuje a i dnes se budou hodit sluneční brýle. Odpoledne bude převážně polojasno a naměříme od 22 do 25 stupňů. Pofukovat bude ale slabý vítr. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
4: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
4: Blaník za volantem.
5: Na Praze západ v Jesenici u Prahy ve Zbraslavské ulici na křižovatce s Budějovickou vás zdrží nehoda dvou osobních aut. Počítejte, že si postojíte zhruba 10 minut. Před Prahou se pak zdržíte na dálnici D10. Na 3. kilometru hned za sjezdem na Radonice došlo k vážné dopravní nehodě osobáku. Zablokovaný je teď jeden pruh a kolona má už víc než 7 kilometrů. A hromadná srážka 5 osobních aut nám stále brzdí provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D6, do kolony se brzdí už na 14. kilometru. Tolik dopravní servis, teď se zprávami je tu Monika.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
6: Poslanci pokračují v přerušené debatě. Plzeňským hasičům pomůže chytrá technologie. Tenistka Plíšková si v sezóně už nezahraje. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Sněmovna obnovila jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Včerejší debata trvala 7 hodin a ovládli představitelé koalice. Za řečnickým pultíkem bude i dnes. K běžné debatě se zákonodárci zatím jen tak nedostanou. Ráno se do ní hlásilo 60 poslanců v drtivé většině z opozičního tábora. Plzeň testuje chytrou technologii. Hasičům má urychlit cestu k zásahům. Systém totiž dokáže předem upravit semafory na jejich trase a zároveň upozornit řidiče, že se blíží hasičské auto. A víc tomu říká mluvčí města Eva Barborková.
7: Pilotní provoz začíná na 10 křižovatkách na Lochotíně. Ta technologie se zatím testuje pouze v Plzni. Pokud se osvědčí, mohla by se rozšířit i do dalších měst a také na další složky integrovaného záchranného systému.
6: Pro pilotní projekt jsou hasiči nejvhodnější, protože vyjíždějí méně často než ostatní složky. Jejich technické nároky jsou přitom ale vyšší. Německá policie ráno podnikla rozsáhlou razii proti motorkářům z klubu Hells Angels, mimo jiné kvůli podezření z praní špinavých peněz. Při koordinované akci zasahují také policisté v Belgii, Bulharsku a v Nizozemsku. Na razii se podílí přes 1000 policistů a prohledávají víc než 100 objektů. Obviněných je už 170. Bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezónu. Na sociálních sítích uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění a naznačila, že bude v kariéře dál pokračovat. Plíšková hrála naposledy před měsícem na US Open, kde vypadla ve druhém kole. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď se na vás těší Pepa Černý.
0: Těší se moc, děkujeme, Moni.
4: Pepa Černý
3: na Rádiu Blaník.
0: Hezké dopoledne, přátelé. Za necelou půl minutku už bude 10. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky, jak jste u nás zvyklí. Za malou chvilku také dorazí kolegyně Samira, která má pro vás další díl svého fantastického pořadu Proč se říká, co se říká, a prý to dneska bude fofr. A v této hodině se podíváme také do Plzně, protože tam se hraje dron fotbal, přátelé. To jsem neznal. Tak si to představíme. Není nutno...

0: Helenka Vondráčková a zblížení, posloucháte Rádio Blaník, takhle při středě 30. září.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádio Blaník.
0: A už je tady naše Samira, která nám vysvětlí, proč se říká, co se říká. A prýmá fofr.
3: Když vám řeknu, že mám dneska fofr, asi vám dojde, že nestíhám a ideálně jsem měla být na třech místech současně. Jenže původně fofr vůbec neznamenal spěch. Starší čeština fofrem označovala fukar, tedy zařízení používané třeba při zpracování obilí. Český jazykový atlas uvádí, že jsme slovo převzali z rané němčiny, kde existovalo slovo focher. A ještě předtím se podobné slovo používalo také pro vějíř. Všechno to ale spojuje jedna jediná věc – rychlý pohyb vzduchu. Německý základ souvisí s rozfoukáváním ohně a ještě hlouběji se dostaneme k latinskému focare, tedy zapalovat nebo rozněcovat. No a právě od rychlého pohybu fukaru se význam přenesl na rychlost samotnou. Z něčeho, co rychle fouká a žene vzduch, se postupně stal fofr jako spěch, schon a rozruch.
0: No, pane jo, tak samčí a ti větší klid.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Tak a teď si dáme zvláštní písničku. A já ji vlastně mám rád. Ozone, přátelé, na vlnách Rádia Blaníky. 10:11 přesně, krásné dopoledne.

0: Luis Capaldi na vlnách Rádia Blaník. Řeknu vám to křestní jméno Luis, to je stejně zvláštní. Ono se to píše Lewis s dvojitým V a čte se to Luis, jo, Luis Hamilton, to všichni znáte, závodník Formule 1, Luis Capaldi. A pak jsou džíny a to jsou, jako říkáme, Levisky, že to je s jednoduchým V, ale ty se mají vyslovovat jako Levi, tedy s tím S na konci by to mělo být Levisky vlastně, džíny. Já nevím, jak vy, já jim pořád budu říkat Levisky, já jsem si takhle to naučil, takhle to říkal vždycky můj táta, tak já zůstanu u Levisek, když dovolíte. Za chvilku Martin Maxa, taky Abba a taky Gamba, Život je pes. Posloucháte Rádio Blaník, doufám, že díky nám aspoň trošku váš život není tak moc pes, jak by mohl být. 10.23 je právě teď. Hezké dopoledne.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
1: Když mobily?
2: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
7: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
8: Ani hnout, máme tu případ.
9: Ségra, co se stalo?
8: Po celé chodbě jsou šlápoty.
10: Tak kdo si neočistil boty?
9: Já si je neočistil.
11: No, já taky ne.
8: Já vlastně taky ne.
10: A proč?
8: Protože nemáme pořádnou rohošku.
11: Jo, to by mohlo být ono.
8: Takže případ vyřešen.
12: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
13: Otři nožku o rohošku.
12: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
14: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
17: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
18: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
17: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
18: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
17: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
18: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
17: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
19: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Go.

0: Gump a život je pes na vlnách Rádia Blaník. Teda takhle u nás život pes samozřejmě není, my vám to zpříjemňujeme, co se dá, písničkami a tak dále. Ale slyšeli jste někdy o fotbale dronů? Ne? Tak si z toho nic nedělejte, já taky ne. Ale v Plzni evidentně jo, protože tam na takový fotbal mají nové hřiště. V tělocvičně střední průmyslové školy dopravní, která jako jediná v kraji vyučuje bezpilotní létání, se konal dokonce první velký fotbalový zápas týmů s 5 hráči, z nichž každý pilotuje jeden dron. A jak říká Josef Navrátil, který ve škole vyučuje, tak zájem o fotbal dronů je u studentů opravdu obrovský.
1: Tady jde opravdu o adrenalin. Jo, tady mají jasný cíl a to je trefit se do branky. Hlavně spousta žáků a této střední školy je i zároveň buď to fotbalisti nebo jinými sportovci. Tady tohle z toho se berou jako další možnost, jak se zkrátka vybít. A zároveň jsou to i gameři a tohle je vlastně taková jako fúze těla z těch dvou odvětví a to si myslím je, že je to, co je nejvíc baví.
0: Plzeň má tedy jako první město v Česku certifikaci pro mezinárodní turnaje v dron fotbalu. Tak palec nahoru, zdravíme na západ Čech a teď už zpátky k písničkám. Za chvilku rocková babička, která už nás bohužel opustila, Tina Turner, Simply the Best na vlnách Blaníku. Krásné dopoledne.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivují kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Tak, děkuju, Blaníčku, jsou mi zase 4 roky, koukám s otevřenou pusou na MTV a tam tancuje Rick Astley. Taková časová kapsle ta muzika, vám řeknu, ale dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Dáme si kolu.
1: Kolu, pijeme kolu.
0: Tak se budeme trošku radovat.
1: Jenom blázni se radujou, když loďka se neká.
0: A když jsem mluvil o té časové kapsli, tak se podíváme na přelom tisíciletí, řekněme, se skupinou Miraj.
1: Jako když tenkrát venku jsem Petrovky začali hrát.
0: Jestli nerozumíte tomu textu v refrénu, tak tam je tenkrát, když z MP3 začali hrát, jo? Z MP3, já jsem tomu taky nerozuměl, musel jsem si to najít. Přátelé, hezky česky vám hrajeme, jsme Blaník, za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut a kousek bude 11 dopoledne.
1: Rádio Blaník.
2: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
3: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
5: Tak co dělá mladej?
6: Ale včera jsem mu málem nařezal.
5: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
7: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
2: Rádio Blaník. Počasí.
8: Rádio Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Dnešní odpoledne bude slunečné a přestože bude také hodně větrno, tak bude i teplo. Naměříme od 22 do 25 stupňů. Tolik informace o počasí a následuje doprava.
2: Jak bude?
9: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
8: Před Prahou počítejte s kolonou na dálnici D10 na 3. kilometru za sjezdem na Radonice se došetřuje vážná dopravní nehoda osobního auta. Pozor dejte vy, kdo jedete po D5 do Prahy. Na 7. kilometru stojí a do provozu zasahuje porouchaný kamion. A další kamion pak komplikuje provoz na příjezdu do Prahy po D1. Na 37. kilometru ve stoupacím pruhu musí ostatní auta vybočovat. Tolik dopravní servis, jezděte opatrně. Šťastnou cestu k tomu a teď už pokračují další zprávy s Monikou.
2: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Senátoři řeší novelu stavebního zákona. V Horšovském Týně zasahovali záchranáři u nehody. Peking varoval Evropskou unii kvůli omezení.
9: Rádio Blaník.
10: Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Senátoři za Starosty připravují návrh k ústavnímu soudu na zrušení celé novely stavebního zákona. Předložit ho chtějí v listopadu. Předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra uvedl, že se členové této frakce k návrhu Starostů připojí až podle toho, jaký bude jeho obsah. Záchranáři zasahovali v Horšovském Týně na Domažlicku. 70-letý řidič tam srazil 8-letou školačku, která šla po přechodu v Masarykově ulici. Se středně těžkým zraněním skončila v nemocnici. Podle policie zřejmě muž nestačil včas zareagovat. Města se připravují na pomoc lidem bez domova během chladných měsíců. V Děčíně dokončili přestavbu bývalého internátu v Benešovské ulici na dům pro krizové bydlení. Součástí objektu je také místnost pro lidi bez domova, jak říká mluvčí radnice Luděk Stínil.
11: My tomu říkáme i mrazová místnost, je sice součástí toho domu pro krizové bydlení, nicméně vchod je samostatný, to znamená, že pokud nastanou mrazy, my tu místnost aktivujeme, otevřeme a mohou ji využívat lidé bez domova.
10: Otevírací doba bude od 8 hodiny večerní do 8 hodiny ranní. Peking varuje, že pokud Evropská unie zavede omezení pro čínské podniky, přijde s odvetou. Důrazné varování přichází před očekávanými jednáními na vysoké úrovni, která se mají příští týden uskutečnit v Pekingu. Právě Peking a Brusel od léta vedou obchodní jednání. Evropa chce totiž do října snížit svůj rekordní obchodní schodek s Čínou. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Moni.
12: Pepa Černý
9: na Rádiu Blaník.
0: Hezké dopoledne, přátelé, za minutku a půl už bude 11, utíká to hrozně. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a taky dorazí kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky. Na tom není nic zvláštního, ale my se podíváme také do Beskyd, konkrétně na jednu silnici, kterou čeká oprava, tak já vám řeknu společně s Honzou Rýdlem, naším dopravním expertem, jaké tam bude omezení. Teď si dáme takovou velmi klidnou píseň na začátek hodiny. Hana Zagorová, Vlastimil Harapes, Jen pár dnů. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Michal David, Kolu, pijeme Kolu, posloucháte Rádio Blaník. Přátelé, přiznejte se, kolikrát jste byli v životě v Tkalcovně? Já jenom jednou, tak teď se tam vrátíme společně. Jsou tady zlaté české ručičky a Petr Slíva.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Filipem Kubákem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste z Tkalcovny Kubák, což je Tkalcovna, která nese jméno po vás nebo po některém z vašich předků? Jak to máte?
4: Naše Tkalcovna se jmenuje Kubák, protože v podstatě se předává v našem rodu Kubáku už po 5 generací, takže v podstatě se jmenuje po nás všech.
3: Já tady mám dokonce zmínku o tom, že první zmínky o tkaní ve vaší rodině jsou dokonce z dob napoleonských válek, až tak daleko?
4: Je to tak, máme tady vlastně poznámky z téhleté doby, vlastně do toho roku 1870, kdy byla založena naše tkalcovna, tak ještě před tím datem vlastně se v naší rodině tkalo, ale řemesla v té době byly sdružené v ceších, takže nebylo proč mít vlastně vlastní firmu, až potom se zakládaly vlastní firmy a ten můj prapraděda převzal část faktorství pro vídeňskou firmu, co ten cech vlastně vyráběl a založil ten vlastní podnik, který existuje s 2 krátkými do dnešní doby.
3: My jsme neřekli důležitou věc, kde je vůbec vaše tkalcovna?
4: Myslíme ve Strmilově, což je v jižních Čechách, kousek od Jindřichova Hradce.
3: A zpracováváte především vlnu, je to tak?
4: Zpracováváme hlavně vlnu, je to náš hlavní materiál, který vykupujeme od českých farmářů, snažíme se pracovat co nejvíc lokálně, takže od českých farmářů a děláme z toho hlavně deky, plédy, přehozy, všechno tohohle rozměru a děláme to úplně od rovna až po ten výsledný produkt v podstatě sami.
3: V roce 2021 jste taky získali ocenění Czech Grand Design výrobce roku, za co to bylo?
4: To bylo za 2 kolekce, jedna kolekce byla přímo navržená pro naši tkalcovnu studiem Durch Duo, byly to takové stínované deky, plédy a ložní povlečení, kde se vlastně opakoval takový rastr drobné kostičky s tím, že vlastně tam opravdu ty designerky odvedly velmi dobrou práci a ty deky jsou prostě skvělý i dnes a myslím si, že budou ještě ten vzor, že budeme opakovat ještě dlouhá léta a pak za kolekci pro studio Ihor, kteří vycházeli z takových Bauhaus barev.
3: Vy teď vedete vlastně vaši firmu, ale já o vás vím, když jsme teda u těch ocenění, že váš táta snad je taky držitel titulu nositel tradice lidových řemesel, to je taky správně?
4: Ano, je to tak, táta má ocenění nositel tradice lidových řemesel, podle těch regulí já asi být nositelem nemohu, dokud je předchozí generace naživu, takže máme i toto ocenění.
3: Myslím si, že s tím se dá asi lehce smířit.
4: Jistě.
3: Kdyby si od vás chtěl někdo něco pořídit, tak co má pro to udělat? Musí přímo k vám do tkalcovny?
4: Jednak může přijet nám do tkalcovny, děláme tady i exkurze, které hlavně v létě jsme takový opravdu oblíbený turistický místo, takže prohlídnout si to tady, projít si ten příběh té reky a koupit si ji potom, to u nás je možné, anebo samozřejmě máme v dnešní době e-shop, který je úplně jednoduchý, je to tkalcovna.cz, tam se lidé můžou seznámit i s tím naším příběhem a nejen to, i třeba se službami, které nabízíme, protože spoustu těch věcí, které umíme, tak nabízíme i jako službu.
3: Filipe, já vám teda poděkuju, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří, děláte skvělou práci, pokračujte v tom, ať kvetou další generace a mějte se krásně, naslyšenou.
4: Díky.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Peťo, moc krát děkujeme, zase si je objevil a tohle jsou... Krištof, co bude pak? Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Úžasná Lenka Filipová na vlnách Rádia Blaník. A dneska je středa, přátelé, víte, co nás čeká?
1: Pepovi parťáci.
0: Přesně tak, ve 4 odpoledne si naproti mě někdo sedne. No, někdo. Bude to dáma. Lenka Filipová, ale ne tahle, ale její dcera, mladší Lenka Filipová, čili zpěvačka Leny. Ona měla narozeniny teď v pátek, vydala novou desku, takže bude o čem povídat. A ona je s ní hrozná sranda, to je jedna věc, a ona je hlavně strašně krásná a hodná. Tak prosím, poslouchejte Blaník dneska ve 4 odpoledne, bude to stát za to. S Leny jsem ještě takhle naživo jako nemluvil do vysílání, tak jsem na to sám zvědav. Ale co jsem tak viděl, slyšela, jak jsem s ní telefonoval, tak musím říct, že se moc těším. Tak už víte, jací budou dneska parťáci, kdo bude parťačka. Teď ještě vědět, jaký bude víkend. Bude zase speciální, bude blanický a teď se dozvíte podrobnosti.
1: Víkend s dětmi ráje. Máme pro vás další výjimečný dárek. Celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na muzikál Děti ráje.

Kam na děti ráje vyrazíte, jestli do Jihlavy, Plzně, Českých Budějovic, Ostravy, Pardubic nebo Liberce? Lístky se postaráme my. A přihodíme navíc nejhezčí písničky

0: Plánujete dovolenou vaším dieselovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
1: Spokojenýpes.cz nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
8: Yeso!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
12: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
13: Ani hnout, máme tu případ.
14: Segra, co se stalo?
13: Po celé chodbě jsou šlépoty.
15: Tak kdo si neočistil boty?
14: Já si je neočistil.
16: No, já taky ne.
13: Já vlastně taky ne.
15: A proč?
13: Protože nemáme pořádnou rohožku.
16: Jo, to by mohlo být ono.
13: Takže případ vyřešen.
17: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
18: Otři nožku o rohošku.
17: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
19: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
20: Jde na vás jaro? Na nás taky.
21: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
22: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Mirája tenkrát na Blaníku. A my se teď podíváme na jednu opravu, která čeká silnici 1/68 mezi Jablunkovem na Frýdecko-Místecku a slovenskými hranicemi. Frýdecko-Místecko, proto hráli Miraj, rozumíte, jo? Práce začnou příští úterý a podrobnosti nám poví mluvčí ŘSD a náš dopravní expert Honza Rídl.
1: Rekonstrukci téměř 8-kilometrového úseku jsme ocenili na více než 250 milionů českých korun, ale díky soutěži stavebních firem se výsledná částka razantně snížila na 157 milionů korun. Práce potrvají do jara, ovšem do termínu započítáváme také zimní přestávku. Pod vrcholy Beskyd by nebylo možné dodržet všechny potřebné technologické normy.
0: Tak od úterý 6. října tak na téhle silnici počítejte s komplikacemi a snad to nebude dlouho trvat. Pokud právě řídíte tak šťastnou cestu a teď zpátky k písničkám. Za chvilku nám zaspívá třeba Marcela Holanová na vlnách Rádia Blaník. Krásné dopoledne.
2: Ani rychlé šíby,
3: ani osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
3: Posluchači Blaníku,
2: přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
3: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek. Je tu váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
6: Aditek!
5: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
6: Aditek!
5: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás, Aditek je prostě boží.
6: Aditek!
7: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
13: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Dobrý den. Jak bychom měli nejlépe pečovat o naše zahrady a vůbec o celkový exteriér u našich domů po celý rok? Jak se správně starat o dlažby a jaké nejčastější chyby děláme? Všechno se dozvíte v 9. dílu podcastu Dyton dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.

0: Pusu ti dám, já půjdu tam a ty tam. Takhle by ta písnička zněla, kdyby zazněla v následující hodince. Protože tam hrajeme pouze české písničky. Je to česká hodinka mezi 12. a 13. každý den na Blaníku. Dáme si třeba Holky z naší školky. Zaspívá Petr Kolář. Jednou nebe zavolá, díky vám. I jeden famózní duet zazní.
1: Ale může se stát,
2: tak častokrát,
1: že začnu se bát,
2: pak nesmíš to vzdát.
0: Není důvod se bát ani nic vzdávat, posloucháte Rádio Blaník. Je před námi česká hodinka, do té doby počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty už bude poledne.
3: Rádio Blaník. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
6: Otestuj Subaru Sedlčany.
7: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
6: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
8: Kdekoliv na světě
9: a 24 hodin denně.
8: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
9: na našem webu radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí. Radio
10: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a k večeru se ale začnou postupně zase vracet mraky. Teploty zítra vyšplhají na 22 až 25 stupňů a foukat bude slabý vítr. O počasí všechno, míříme na cesty.
9: Kdy bude to správné počasí na výlet?
8: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
9: Za volantem.
10: Problémy čekejte na dálnicích. Na D5 na 34. kilometru ve směru na Prahu bourala dvě vozidla. Blokovaný je tu jeden pruh, očekávejte zdržení. Na D8 na 6,5. kilometru ve směru na Drážďany jsou v sobě rovněž dvě osobní auta. Tady se zatím kolona netvoří. Na D11 na 54,5. kilometru ve směru na Jaroměř se srazila rovněž dvě osobní auta. Blokovaný je tu jeden pruh, a to levý, počítejte s narůstající kolonou. A že hlásí taky Pražský okruh. Na 61. kilometru směr Štětboholy za nájezdem z D11 bouralo osobní auto a nákladák a kolona se tvoří od Novopatské. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
11: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
12: Babí léto to ještě nevzdává. Díky regulaci klesnou ceny paliv. Návykové látky jsou českým dětem lehce dostupné.
8: Rádio Blaník.
12: Hezké poledne vám přeje Renata Anapechová. Babí léto potrvá minimálně do pátku. Slunečné počasí s teplotami nad 20 může jen místy narušovat silnější vítr. Mírně ochlazovat se začne až o víkendu, ale dramatickou změnu meteorologové nečekají. Charakter počasí zůstane i nadále stabilní, jen s větší oblačností, a pršet by nemělo ani na začátku příštího týdne. Čerpací stanice šroubují ceny nahoru. Litr Naturalu 95 natankujete v průměru za 46 korun, naftu za 50. Už zítra by měly klesnout díky vládní regulaci, která srazí marže pumpařů a sníží spotřební daň. Ministerstvo financí denně určí cenový strop na další den podle vývoje na burze. Za porušení nařízení bude rozdávat milionové pokuty. Alkohol i drogy jsou pro mládež snadno dostupné. Ukázaly to kontroly České obchodní inspekce v tuzemské tržní síti. Výsledky přidá mluvčí František Kotrba.
13: Ve 154 případech jsme zjistili, že byl mladistvým podán nebo prodán alkohol. Porušení právních předpisů bylo zjištěno ve 189 kontrolách, tedy ve více než polovině kontrolovaných provozoven.
12: Kontrolní akce probíhala 3 měsíce spolu s policisty, celníky, hygieniky a nastrčenými mladistvými figuranty. V Česku se při Evropském týdnu udržitelného rozvoje konají reuse dny. Třeba v sobotu v Jihlavě mohou lidé vyměnit nepotřebné věci, opravit je nebo přetvořit v něco jiného. Ve Znojemské ulici bude kromě dílen a přednášek i módní přehlídka. Během 3 let se takhle vrátilo do oběhu 1 200 000 předmětů, které by se jinak staly odpadem. Tolik zprávy a teď vracím slovo Pepovi.
0: Děkuju moc, Aničko.
14: Pepa Černý
15: na rádiu Blaník.
0: Přátelé, protože ona je Renata Anna Pechová, tak teď jsem zjistil, že se dá říkat ne Renčo, ale Aničko, protože takový Paul McCartney je James Paul McCartney a říká se mu tím prostředním. Není to Sir James, ale Sir Paul. Tak a máme to vyřešené. Přátelé, já pro vás mám vstupenky. Víte na co? Na Hvězdy pod hvězdami, do pražského planetária. Bude to velkolepé už v úterý, což znamená, že bude, počkejte, kolikátý je to bude, 6. října, zahraje a zaspívá v pražském planetáriu v rámci té úžasné talk show, která není jenom talk show, je to taky trochu koncert, ale je to prostě pod tou kupolí nebo kopulí, kdo ví, která je nejmodernější na celém světě, tak tam bude Olga Lounová, jo. A my pro vás máme úplně exkluzivně vstupenky. Váš úkol je jasný, v této hodině nám Olga Lounová zaspívá. Až bude dospívávat, jo, tak vemte telefon a volejte 800-109-109. A kdo se dovolá jako první, tak pro něj mám 2 vstupenky na tohle úžasné představení, které vám změní život, to vám garantuju. Ale prosím vás, volejte jenom vy, kdo máte v úterý 6. října čas a kdo to máte tak nějak v dojezdové vzdálenosti. A nebo víte co, klidně to mějte přes půl světa, ale hlavně doražte v to úterý, protože Hvězdy pod hvězdami jsou unikát. Čekáme na Olgu a to čekání nám zkrátí právě teď slza. Posloucháte Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Petr Kolář, jednou nebe zavolá. Stane se to sem tam, že nebe zavolá a člověk prostě musí jít. Přesně před 24 lety nebe zavolalo a vzalo nám jednoho velikána. Filmaře, který udělal do české kinematografie a já bych řekl, že i do světové, obrovskou stopu. Poznáte ho podle písniček, schválně, jeho filmu?
1: Tisíckrát můžeš chtít.
0: To bude asi doktor Mráček, že? Pak je tady tahle.
1: Zapsáno v knihách vázaný v kůži. Zapsáno.
0: Nebo tahle.
2: Což takhle dáci špenát. Špe, špe, špe, špe, špe, špenát.
0: A na závěr. Dneska je to 24 let, co nás opustil pan Miloš Macourek. A já ho vždycky rád připomínám, protože to byl opravdový velikán a všechno tohle, co jsem teď zmínil, všechna ta díla, se mi prostě nesmazatelně zapsala do srdce a třeba Arabela, moje dětství, to je úplně spojené a já věřím, že vaše taky, protože to se strašně povedlo, stejně jako Saxána, že jo. Já mám do dneška radši Saxánu než Harryho Pottera. Třeba to máte podobně. No a Pavle Vítku, posloucháte Pavle Vítku, všechno nejlepší, 64 let právě dnes, posíláme písničku, hlavně pevné zdraví, Pavle.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: Lucie a srdce na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, dneska měl poprvé náš David C-čko na svém srdci. Samozřejmě mám na mysli našeho Davida Pastrňáka, který byl pro letošní sezónu zvolen kapitánem Bostonu Bruins, 28. kapitánem v historii tohohle slavného klubu, který je mimochodem součástí Original Six v NHL. To jsou ty kluby, těch šest klubů, které úplně zahajovaly NHL vlastně úplně v začátcích. A Pasta je teďka vede jako kapitán. To je obrovská čest. Navíc jemu jako kapitánovi to evidentně jde, jo, dokáže motivovat tým, protože Boston dneska vstoupil do slavné NHL do další sezóny výhrou 3-0 proti New Yorku Rangers. Tak Davide, moc gratulujeme, držíme palce a ať se s kapitánským C-čkem daří. Za chvilku Standa Hložek, Petr Kotwald, kabáti a čekáme na Olgu Lounovou, to moc dobře víte, opakuji číslo 800-109-109. Posloucháte Blaník.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
6: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
7: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
8: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
9: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
10: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
11: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
12: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
11: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
12: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
11: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
12: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco? No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
17: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
17: House running.
16: Jízdu v supersportu.
17: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
17: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firmanazážitky.cz.

0: A kdo pa nám to hrá? Kdo pa nám to hrá?
1: Hvězdy pod hvězdami.
2: To se není možný.
0: Ahoj, Ivuško.
2: Nazdar, já tě zdravím. To bylo moc hezký, Pepo.
0: Že jo?
2: Konečně si ukázal nějaké emoce.
0: No jistě. Navíc Iva je velký propagátor zpívání do éteru.
2: Ano, já to dělám ráda.
0: A často.
2: Štvutím spoustu lidí.
0: Ano.
2: Ale to, víte co, není můj problém. Takhle bych
0: tak
2: to ukončila.
0: Co jako? Ivuško, to byla Olga Lounová.
2: Ano.
0: A nám už tady svítí strašně moc telefonních čísel.
2: No tak
0: ale pouze jedno jediné je na lince číslo jedna. Tak já jdu na to, co ty na to?
2: Mm-hmm,
0: tak, halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Vladimír.
2: Dobrý den, Vladimíre, tak se jmenuje můj tatínek Vladimír. To je krásné jméno, Láďa, ano. No jo. Tak Láďo, vy jste vyhrál.
3: Pepo, no,
2: Pepo, ale to je tvoje vysílání, co jako?
0: No nic, já jsem ti to nechal.
2: Tady.
0: Já jsem ti to normálně nechal. Já jsem chtěl Vláďu trošku napínat, že třeba nevyhrál, ale tak, když jste vyhrál, tak já vám zatleskám.
3: Děkuji.
2: Vidíte to, jak on by vás, Láďo, týral, no ještě, že jsem tady já, ještě, že jsem zasáhla, ježišmarja, to
0: Vláďo,
2: by bylo.
0: Vláďo, vy máte ohromné štěstí, že tady máte tento poklad.
3: Aha.
0: Vláďo, co, Vláďo, co děláte, vy řídíte formuly?
3: Ne, kolegové tady jezdí autem.
0: Jo, kolegové právě řídí formuly, dobře.
3: Ne, formuly ne, jiný auto.
0: Vláďo, víte, co jste vyhrál?
3: Dvě stupenky na Olgu Lounovou.
0: Přesně tak, do pražského planetária. Odkud voláte?
3: Ano. Já volám teďka ze Šternberka.
0: Ze Šternberka, to není úplně blízko planetária.
3: To nevadí.
0: To nevadí.
3: Pojďte. Podívám se.
0: Uděláte si výlet, no, to bude pěkné.
2: Ano.
3: Přesně tak.
0: Vláďo, a navíc, byl jste někdy v Sixtínské kapli ve Vatikánu?
3: Ne.
0: Tak budete, protože v pražském planetáriu jí umějí normálně a vždycky jí ukážou, no to je tak perfektní, to budete koukat. Vláďo, koho vezmete sebou?
3: Manželku.
0: Manželku, tak výborně, tak jí rovnou můžete napsat SMSku, nebo jestli vedle vás sedí, jak jí to řekněte, že v úterý teďka 6. října jedete do Prahy, bude to krásný výlet a budete v nejmodernějším planetáriu na celém světě.
3: Tak jo, děkuji moc.
0: Výborně, no nemáte za co. Tak mi vydržte prosím na telefonu a vyměníme si adresy, jo?
3: Ano, děkuji.
0: Výborně, nemáte za co.
2: Mějte se krásně.
3: Taky, nasanou.
0: Nashledanou. Tak, Vláďa.
2: No, Vláďa byl v práci, to jsi slyšel to tempo, ne? Jak nabíral.
0: Já jsem to slyšel, no.
2: No, já už musím končit. To bylo, to tam bylo úplně poznat.
0: No, ale furt je na telefonu, takže ho zdržujeme.
2: No, ty ho zdržuješ, já ne.
0: Přátelé, budeme hrát opět zítra o dvě vstupenky do planetária na Olgu Lounovou a opět to možná bude takhle proloženo tímto krásným smíchem.
2: Ano.
4: Hvězdy pod hvězdami.
1: Na Rádiu Blaník.
0: Nebo chtěla jsi ještě něco říct?
2: Já mám pořád co říct.
0: Zítra se dozvíte, která Iva Lecká půjde do klubu těch mimozemšťanologů.
2: Ne, to není mimozemšťanologů.
0: To je ufologové.
2: Vidíš, a zase to...
0: No, tak se to dozvíte zítra.
2: Zase to schazuješ. Ale to je důležitá věc, zítra poslouchejte.
0: Ano, bude to blbost. Mandraže za chvilku na Blaníku.
1: Nejen dobrý holub,
4: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
4: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
4: Petr platí vaše účty.
1: Na Rádiu Blaník.
5: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
12: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
13: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
14: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
18: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
19: S mým hlasem mi pomohla AI. Puf, puf, mňau. Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky.cz.

0: Činasky a Klára jsou skvělí po letech. Vzpomínám, když jsem na ně jezdila do Tatobyt, to ještě nebyly takhle slavní. A Klára, ta se tam zpívala, lidi tančili. Ježíš, to bylo tak krásný, no vidíte to. A s Klárou jsme zakončili dnešní hodinu českých písniček, ale hezky česky pokračujeme dál. Za chvilku Iveta Bartošová. Taky Tereza Mašková a Marek Lambora. A Brontosauři na kameni kámen. Pro každého máme písničku v příští hodině, tak zůstaňte naladěni za 6 minut 13 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu. Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany. S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme oblohu dál jasnou až skoro jasnou. Až později během odpoledne a večer se začnou mraky zase vracet. Teploty v maximech vyšplhají na 25 a foukat bude slabý vítr. O počasí je to všechno, je tu další doprava.
4: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
3: Na dálnici D11 na 54,5 kilometru ve směru na Jaroměř došlo ke srážce dvou osobních vozidel. Blokovaný je tu levý pruh, počítejte s narůstající kolonou. Kolona je taky na příjezdu do Prahy po D5 směrem z Rozvadova. Očekávejte tu pomalý provoz, poskakovat budete zhruba v úseku od 6. kilometru až po odbočku na Pražský okruh. A opatrně taky na D1 mezi 5. a 12. kilometrem směr Brno. Probíhá tu údržba vozovky v levém pruhu, tak tam dejte pozor a silničáře nepřehlédněte. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a teď už jsou tu zprávy.
5: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Nové sociální dávky pomohou samoživitelům. K volbám může přes 8 milionů lidí. Léky pro obézní děti zaplatí pojišťovny. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Od zítřka platí změny v nastavení superdávky. Novela přináší vyšší ochranu samoživitelům pečujícím o děti a přesněji zohledňuje náklady na bydlení podle jednotlivých okresů. Do výpočtu se také promítne zvýšení životního minima, které platí rovněž od zítřka. O přízeň voličů se v komunálních volbách uchází tisíce kandidátů. Jejich počet se ale mezi jednotlivými městy výrazně liší, kde jejich nejvíc prozradí mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
8: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je pro komunální volby zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Vůbec nejvíce kandidátních listin, celkem 30, bylo zaregistrováno pro volby v obci Kateřinice na Vsetínsku.
7: 9. a 10. října si tak můžete zvolit kandidáty, kteří budou rozhodovat o směřování vašeho města či obce následující 4 roky. Více než pětina mladistvých v Česku je obézních, z toho se rozvíjí další další nemoci, jako třeba cukrovka nebo vysoký tlak. Nové léky na hubnutí přináší teenagerům naději, stojí ale několik tisíc měsíčně. Státní ústav pro kontrolu léčiv proto teď aktuálně řeší jeho úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Týkala by se dospívajících od 12 do 18 let. Pardubice o víkendu poprvé hostí amatérský silniční cyklistický závod inspirovaný slavnou Tour de France. V sobotu se na start na náměstí Republiky postaví přes 1800 cyklistů, kteří absolvují 110 kilometrů na uzavřených silnicích. Řidiči tak musí počítat s dopravním omezením. Doprovodný program je připravený už od pátku. Tolik zprávy, no a teď se vám o dobrou náladu postará Iva.
1: Iva Lecká
6: na rádiu Blaník.
0: K službám, přátelé. 13. hodina tu bude za pár vteřin a my startujeme další odpolední 60-minutovku. Dneska máme středu 30., tedy končí nám září. Přehoupneme se do října. No, a už máme zase blíž k Vánocům, že ne, nebojte se, nebudu vás s tím obtěžovat. Za chvilku se podíváme do Plzně za novou expozicí o lidském těle. Tak jdeme na to. Dobrý den.

0: Někdy příště zpívali Katapulti na Blaníku 11 minut po 13. hodině. My teď míříme do Plzně. V depu 2015 totiž finišují s novou expozicí o lidském těle. A je celá velmi interaktivní. Jak to funguje, popisuje programový ředitel depa Jan Štěpán.
1: Návštěvník je součástí toho příběhu a bez něj a bez toho jeho zásahu nemůže ten orgán vůbec fungovat. Zapojuje pohyb, mimiku, sluch, hmat, všechny vlastně smysly. Vcházíme do expozice obřím okem, když se návštěvník zmenší na mikročástici a vstoupí do mozku, kde zažívá, jak ten mozek zpracovává emoce nebo mimiku. Je tu třeba spojený exponát srdce a plíce, pak je tady třeba zažívací soustava, máme tam obří jazyk, 7metrový.
0: Wow, to zní skvěle, připomíná mi to seriál Křeček v noční košili, pamatujete se na to, když se tam ty děti zmenšily a dostali se inženýrovi Křečkovi do hlavy, to bylo prostě skvělý, možná něco podobného právě v depu 2015 zažijete. Zní to opravdu velmi zajímavě a hlavně tahle paráda se veřejnosti otevře už pozítří, tak zdravíme do Plzně a na Blaníku, zpátky k písničkám.

0: vlastně je. Tak to byl Marek Ztracený. Za chvilku pro vás budu mít pozvánku na víkendové vysílání na Blaníku. Co se chystá a co můžete vyhrát? Všechno vám řeknu. Mimochodem, koukám tady na sociální sítě. Možná vás taky už nebaví fotky plných košíků, hub a videa, kde jsou lidé na houbách, sbírají a klepou na jejich kloboučky a jásají a chlubí se, kolik toho našli. Tak pozor, jo? Připravují se o tužilci. Dobré
1: ráno, Radio Blaník. No tak je tady středa, zlomili jsme týden. No a zítra už je tady čtvrtek a taky...
2: Mezinárodní den kávy.
1: No a ten společně oslavíme čím?
2: No, jak jinak než kávou.
1: No protože bez kávy by nebylo dobré ráno na Blaníku.
2: Ale naštěstí je, takže se na vás těšíme už zítra po 6.
1: Mimochodem, Adel mi přivezla po víkendu skvělou kávu z Liberce. Je moc dobrá, už se na ní teď těším. A těšíme se i na vás. Petr Slíva
2: a Adéla Malat.
1: Laďte vše z Blaník. Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
5: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
6: Jupi!
5: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
6: Rozložte nové možnosti!
5: Když mobily, tak Mironet!
6: Klikni dvakrát!
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
9: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
10: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
15: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
16: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
17: Ani hnout, máme tu případ.
18: Ségra, co se stalo?
17: Po celé chodbě jsou šlépoty.
19: Tak kdo si neočistil boty?
18: Já si je neočistil.
20: No, já taky ne.
17: Já vlastně taky ne.
19: A proč?
17: Protože nemáme pořádnou rohošku.
20: Jo.
3: To by mohlo být ono.
17: Takže případ vyřešen.
13: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
20: Otři nožku o rohošku.
13: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
21: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
22: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
23: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Tak to bylo duo Tereza Mašková, Marek Lambora a Náš příběh.
1: Na rádiu Blaník.
0: Jo, tak tohle pro vás chystáme. Tenhle víkend pro vás máme další výjimečný dárek. Celý víkend vám budeme rozdávat vstupenky na muzikál Děti ráje. Tahle legendární hudební show slaví neuvěřitelných 20 let na scéně a vyráží proto na velké halové turné. Kam na Děti ráje vyrazíte, jestli to bude do Jihlavy, do Plzně, Českých Budějovic, do Ostravy, Pardubic anebo do Liberce, to je na vás. O lístky se postaráme my a přihodíme navíc nejhezčí písničky Michala Davida. Tak určitě celý víkend poslouchejte Rádio Blaník a třeba budete mít štěstí a na Děti ráje vyrazíte.
1: Víkend s Dětmi ráje na Rádio Blaník.
2: Pepovi parťáci na Rádio Blaník.
3: Tak je zase středa a to znamená, že potřebujeme parťáka. Tentokrát to bude parťačka, dáma, která v pátek oslavila 33. narozeniny a rovnou v ten den si nadělila novou desku. Přijde Leny, přátelé, Lenka Filipová mladší, tak laďte Blaník dneska mezi 4. a 5. odpolední.
1: Pepovi parťáci na Rádio Blaník.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne. Planeo.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
17: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
18: U nás na Zbyle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Byla klubu za 24,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Dobrý den. Jak bychom měli nejlépe pečovat o naše zahrady a vůbec o celkový exteriér u našich domů po celý rok? Jak se správně starat o dlažby a jaké nejčastější chyby děláme? Všechno se dozvíte v 9. dílu podcastu Dyton dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.

0: Tady Luk na Blaníku a 14. hodina se nám blíží. Za chvilku budeme pokračovat, budeme si zase hrát hezké písničky. Dáme si třeba Stín katedrál. V podání Šalomu, taky Jeleny, Klidnou jako voda.
1: Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud.
0: A přidá mi romantiku Petr Kolář, Když láska krouží.
2: Když láska krouží a touží být v nás.
0: 14. hodina to bude za 7 minut, za chvilku počasí, doprava a další zprávy a potom odpolední hodinka připravená vám na míru. Tak zůstaňte s námi.
3: Radio Blaník.
4: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz
5: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
6: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
5: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
7: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
8: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz
9: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
10: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
9: Videa ze studia.
10: Fotky z našich akcí.
9: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
10: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
9: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu. Rádio Blaník, počasí.
11: Rádio Blaník. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra se vám budou hodit sluneční brýle. Čekáme nebe prakticky bez mráčku. Bude jasno nebo skoro jasno. Mraky se začnou vracet až postupně během odpoledne. Teploty zítra vyšplhají na 22 až 25 stupňů. O počasí je to všechno. Míříme opět na silnice.
9: Rádio Blaník.
10: Nejvíc pohody.
9: A nejvíc českých písniček.
10: Za každého počasí.
9: Blaník za volantem.
11: V Kolíně v Ovčárecké ulici na křižovatce s ulicí Na Louži se srazila dvě osobní auta. Dávejte tam pozor. Na dálnici D4 na 30. kilometru směr Strakonice bouralo osobní auto s jeřábem. Čekejte tu kolonu. A jak to vypadá na D1, ví Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
12: Z Prahy do Brna počítejte se zdržením zhruba 40 minut mezi 9. a 24. kilometrem. V opačném směru komplikuje provoz nehoda u Šeberova, která blokuje dva jízdní pruhy. Z tohoto důvodu popojíždí řidiči téměř hodinu mezi 9. a 5. kilometrem.
11: Obrňte se tam proto trpělivostí. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě opět zprávy s Renatou.
9: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
9: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
13: Regulace lehce sníží ceny paliv. Radnice málo informují občany. Ze Slapské přehrady vystupují staré domy.
11: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Od zítřka vláda obnoví regulaci cen pohonných hmot. Ministerstvo financí bude každý pracovní den vyhlašovat maximální ceny benzínu a nafty pro den následující. Co mohou řidiči očekávat, odhaduje ekonom Lukáš Kovanda.
14: Nějakého zásadního zlevnění, že by se měli řidiči dočkat, to určitě ne. Bude tedy záležet na vývoji v Perském zálivu stále. Budou se pouze tlumit, řekněme, určité extrémní cenové šoky ale to je všechno.
13: Vládní regulace cen paliv zatím potrvá do konce října. Od letošního ledna už Česká správa sociálního zabezpečení neposílá valorizační oznámení automaticky všem důchodcům poštou. Kdo ho chce dostat v tištěné podobě, musí si požádat 3 měsíce předtím, než valorizace proběhne. Dnešek je tak posledním dnem. Kdo už o zasílání papírové verze požádal dřív, nemusí nic vyřizovat. Projekt Transparentní Česko mapuje otevřenost institucí. Podle aktuálního průzkumu radnice často poskytují občanům informace až v době, kdy už nemohou ovlivnit jejich rozhodování. Zápisy a usnesení ze zasedání zveřejňuje 90% z 56 hodnocených měst. Program jednání rady třetina a podklady, podle kterých radní rozhodují, zpřístupňuje pouze Písek. Hladina Slapské přehrady dál klesá, intenzita srážek nestačí k doplňování po létě vyschlých řek a nádrží. Vodohospodáři tak dál pokračují ve vypouštění přehrady, která teď zásobuje horní tok Vltavy. Zvírovický ostrov se starou silnicí je kvůli poklesu hladiny přístupný už suchou nohou a u Županovic uvidíte pozůstatky starých domů. Tolik zprávy, teď vracím slovo Ivě.
15: Iva Lecká
16: na rádiu Blaník.
0: Já děkuji, my pokračujeme dál, za chviličku tu bude Šalom a Stín katedrála, taky se podíváme na velké testování žáků ve školách. Jaké mají motorické schopnosti a mají málo pohybu? Řekneme podrobnosti. Tak pojďme na to, startujeme další odpolední 60-minutovku. Pohodový poslech a dobrý den.

0: Tak to byly jeleni, 9 minut po 14. A my se teď podíváme na to testování ve školách. Pořád se mluví o tom, že dnešní děti mají málo pohybu a zhoršují se jim jejich motorické schopnosti. Jestli je to pravda, teď zjistíme podle testů. Testování čeká žáky 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol. A podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala to nebude nic nového.
1: Testování proběhne tak jako před těmi 4 lety s využitím 4 motorických testů, které jsou zaměřeny na tyto pohybové schopnosti: síla, vytrvalost, obratnost a rychlost. Jsou to stejné testy, které byly využity jak před 4 lety, tak jsou to stejné testy, které se využívají i v zahraničí pro testování tělesné zdatnosti žáků.
0: No, tak uvidíme. Já jenom dodám, že se to celé odehraje v listopadu, tak sportu zdar a jsou výsledky co nejlepší. A my vám budeme dál hrát hezky česky. Teď ne, teď to bude slovensky.

0: Tak to byla Anna K. a Večírek za konce. Mimochodem s Annou K. máme moc hezký podcast na našem webu radioblaník.cz. Můžete si ho poslechnout, to povídání je o všem možném a já myslím, že není to jenom pohlezení po duši, ale taky možná třeba někdo z vás prožívá něco podobného, co má za sebou Anna K. a třeba vás to bude inspirovat a pomůže vám to. Takové rozhovory já mám moc ráda, takže na našem webu radioblaník.cz. Za chviličku Petr Kolář, Ricky Povery a taky dnešní dobrá zpráva.
1: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz. Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
6: yeso!
5: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
6: Yeso!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
7: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
8: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
9: Komín musí mít pořádný tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
10: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
11: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
12: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
11: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
12: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
11: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
12: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
13: Tak co dělá mladej?
14: Ale včera jsem mu málem nařezal.
13: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
15: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: Ricky Poveri, čau Itali, čau amore, 8 minut po půl třetí, je tu dobrá zpráva.
1: Jsme Planík a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dnešní dobrou zprávou je tu Sára, já tě vítám, ahoj.
2: Děkuji, ahoj Ivi a hezké odpoledne všem posluchačům přeji. Už zítra začne týden čtení dětem. Celorepubliková akce potrvá až do 7. října a letos má zvláštní význam. Organizace Celé Česko čte dětem totiž slaví 20 let od svého založení. Slavnostní zahájení proběhne v Ostravě, kde se potkají dva známé světy, literatura a hudba. Čtení dětem tam zahájí spisovatelka Alena Mornštajnová se svou dcerou a zpěvačka Eva Farna se svou maminkou. A právě společné chvíle dětí s rodiči nebo dalšími blízkými dospělými jsou hlavním poselstvím celé kampaně. Organizátoři připomínají, že pravidelné předčítání není jen cesta ke knihám. Podle nich pomáhá rozvíjet dětskou slovní zásobu, paměť a představivost a zároveň vytváří prostor, kdy se dítě a dospělí na chvíli zastaví a věnují se společně jedné věci. Za 20 let se do kampaně zapojilo více než 110 osobností z kultury, vědy a sportu. Mezi její podporovatele patří například Zdeněk Svěrák, Bolek Polívka nebo olympijská vítězka Barbora Špotáková. Patronem kampaně byl v jejich začátcích také prezident Václav Havel. A zapojit se může opravdu každý. Rodiče, prarodiče nebo třeba učitelé mohou během tohoto týdne jednoduše sáhnout po oblíbené knížce a věnovat společnému čtení alespoň 20 minut denně. Přehled programu a další informace jsou na webu Celé Česko čte dětem. A to je ode mě všechno.
0: No paráda. Jak jde o knížky, o čtení, tak to je moje parketa.
2: To máš uši jako trombóny.
0: Netopejr. Přátelé, čtení je důležité, jak zaznělo, má to spoustu benefitů. Čtěte dětem, čtěte s dětmi, má to smysl. Sáro, moc děkuju, měj se hezky a zítra ahoj.
2: Taky děkuju, těším se, ahoj.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
1: Máme pro vás další výjimečný dárek. Celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na muzikál Děti.

0: Kam na děti ráje vyrazíte, jestli do Jihlavy, Plzně, Českých Budějovic, Ostravy, Pardubic nebo Liberce? To je na vás. O lístky se postaráme my. A přihodíme navíc nejhezčí písničky Michala Davida. Tak laďte planík. A užijte si víkend s dětmi ráje.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo, za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
15: Aditek!
14: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
15: Aditek!
14: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
15: Aditek!
16: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Oblíbení básníci přicházejí na televizi Seznam. Dnes Štěpán a Candy nechávají volný průběh svým uměleckým ambicím a tak se rozhodnou společnými silami zorganizovat ochotnické představení. Film Jak svět přichází o básníky začíná na televizi Seznam už dnes ve 20 hodin a 10 minut.

0: Na Blaníku jsme vám hráli Mekyho Žbirku a písničku Zažní. 15. hodina se blíží, za chvíli odbije a potom nás čekají další české písničky. Třeba si dáme Michala Davida, no, ostatně o Michalovi Davidovi a jeho písničkách bude i víkend na Rádio Blaník. Zaspívá i Helena Vondráčková Ještě světu šanci dej.
1: Prosím, ještě světu šanci dej, je kulatý.
0: A projedeme se malotraktorem s MIG 21. Jo, bude to jízda. Herbolatá, ale pohodová. Za chvilku počasí, doprava a další zprávy za 7 minut 15 hodin. Rádio Blaník.
2: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
3: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz. Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude dál jasno nebo skoro jasno, až během odpoledne začne přibývat opět oblačnosti. Teploměr ukáže 22 až 25 stupňů. O počasí je to všechno, teď už míříme opět na silnice.
2: Jak bude?
6: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
5: V Kolíně v Ovčárecké ulici na křižovatce s ulicí Na Louži se srazila dvě osobní auta. Dejte si tam pozor. Nehoda je taky na dálnici D4. Podrobnosti má Markéta z dopravního centra ŘSD.
7: Nehoda nákladního auta s jeřábem se vyšetřuje na dálnici D4 u Dobříše na 30. kilometru ve směru do Strakonic.
5: A co D1?
7: Na trase z Prahy do Brna počítejte se zdržením zhruba 40 minut mezi 10. a 24. kilometrem. V opačném směru komplikuje provoz nehoda, která blokuje dva jízdní pruhy u Šeberova. Z tohoto důvodu se tvoří hodinové zdržení mezi 9. a 5. kilometrem.
5: Tolik dopravní servis a teď jsou tu zprávy.
8: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
9: Nafta přes 50 korun je minulostí. Volby rozhodnou i o kvalitě škol. Hradec hostí klíčový zápas o Evropu.
5: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zdražování paliv zastavuje státní regulace. Ministerstvo financí před chvílí zveřejnilo cenové stropy podle burzy. Zítra tedy u čerpacích stanic může litr benzínu stát maximálně 46 korun a 14 haléřů, nafty 48,72. Čerpadlářům za porušení nařízení hrozí milionové pokuty. Hlásit je můžete na rezortu financí nebo České obchodní inspekci. Na kvalitu škol mají zásadní vliv jejich zřizovatelé.
9: vybírají ředitele a vytvářejí podmínky pro učitele. Většinu mateřských a základních škol v Česku zřizují obce. I proto jsou pro rozvoj školství důležité komunální volby. K urnám může příští víkend přijít přes 8 milionů voličů. Od května do září zažilo hlavní město 29 tropických dní a 12 tropických nocí. Potýkalo se tak s mimořádně teplým létem a proto vznikla nová mapa horko v Praze, co ukazuje prozradí mluvčí magistrátu Vít Hofman.
10: Mapa ukazuje, jak se data o teplotě v jednotlivých částech města dají modelovat a předvídat. Díky tomu je umí využít při plánování nových čtvrtí. Už v návrhu tak můžeme pracovat třeba s orientací budov, vegetací nebo správnými materiály i barvou povrchů.
9: Mapa je dostupná na internetu pod názvem Horko v Praze. Fotbalovou 21 čeká klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. Lvíčata dnes v Hradci Králové přivítají v 18 hodin Bulhary a když vyhrajou, zajistí si účast v listopadové baráži už před závěrečným zápasem v Portugalsku. Držíme jim palce. Teď předávám slovo Ivě.
11: Ano, držíme.
12: Iva Lecká
6: na rádiu Blaní.
11: Co palce, to jsou kopance, my držíme pěsti, protože pěsti to jsou štěstí. To se takhle říkalo u nás na severu. No, takže my jsme si vždycky drželi pěsti, přátelé, jo? Takže pokračujeme dál, co na podzim chystají v ostravském planetáriu, tak na tohle vám odpovíme v této hodině, prozradí nám to přímo sám pan ředitel. Taky se vypravíme na výlet, cílem našeho putování s Mirkem Táborským bude i dneska Stará voda. No a spousta hezkých písniček je připravená, tak pojďme na to, startujeme s Michalem Davidem.

0: To byla Helena Vondráčková a ještě Světu šanci dej. Dobrá, dáme. 10 minut po 15. hodině na Blaníku právě teď další díl pořadu Na cestách a opět se vracíme do staré vody.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Naposledy se vracím do staré vody na okraji vojenského prostoru Libavá, kde z někdejší obce zůstal jen majestátní kostel svatého Jakuba Většího a svaté Anny. Ten už po rekonstrukci vyniká obnovenou fasádou i střechou. Rozměry tohoto chrámu výrazně převyšují běžné venkovské kostely své doby, což není náhoda. Byl budován pro tisíce poutníků a měl reprezentovat jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst tehdejší Moravy. Nejvýraznějším prvkem průčelí je dvojice věží, mezi nimiž se zvedá bohatě členěná fasáda. Celek představuje působivou ukázku vrcholného baroka, jehož cílem bylo nejen sloužit liturgii, ale také vzbuzovat úctu a duchovní prožitek. Zatímco zvenčí působí chrám upraveně a důstojně, uvnitř jsou stále patrné stopy dlouhého chátrání i vojenského využívání. Pozornost návštěvníků přitahuje monumentální nástropní malba na klenbě lodi, která díky své poloze ve velké výšce sice unikla přímému vandalismu, ale nevyhnula se následkům dlouhodobého zatékání, a tedy vlhkosti. V současnosti se připravuje její náročné restaurování. Mezi nejvýznamnější symboly obnovy patří návrat oltářního obrazu. Jde o vzácné dílo italského malíře Luigiho Garciho s názvem Panna Marie přijímá dary od poutníků. Na své původní místo se obraz vrátil v roce 2025, poté co byl po dlouhá léta uložen v bezpečí kostela Panny Marie v Kroměříži. Vydáte-li se od kostela ještě asi 400 metrů ke Královské studánce, spatříte nad pramenem poměrně novou kapli a můžete se zde napít průzračné vody, která má údajně podle tradice léčivé účinky a která nikdy nezamrzá ani nevysychá. A příjemná je už samotná procházka obnovovanou barokní zahradou, takže výlet do staré vody na okraji vojenského újezdu Libavá je příjemným zážitkem. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Limik 21 a malotraktorem. Dneska je středa a po 16. hodině budeme mít tady u nás návštěvu. A dneska si do pořadu Pepovi parťáci pozval kolega Černý Lenku Filipovou, ovšem mladší. A je stejně milá a usměvavá a talentovaná jako její maminka. Leny tu bude po 16. hodině a já věřím, že vy budete u toho. No a my se za chvilku společně podíváme na podzimní novinky v ostravském planetáriu.
1: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4 Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4 Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4 Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
1: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
6: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
13: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: To byly Bonnie M na Blaníku a já jsem slíbila, že se podíváme do Ostravy, protože v tamním planetáriu se pořád něco děje a to je samozřejmě dobře. No a vzhledem k tomu, že nám zítra začíná říjen, tak už je pomalu čas podívat se na další program. Nejlépe ho zná sám ředitel ostravského planetária, pan Martin Vilášek.
1: Pro děti a jejich rodiče připravujeme na 1. října premiéru krásného pohádkového vyprávění o vodě na Zemi i ve sluneční soustavě. Ve středu 7. října pak proběhne přednáška doktora Pavlíka o černých děrách a v sobotu 10. října se bude konat 33. ročník ostravského astronomického víkendu, což je seminář pro všechny zájemce o astronomii. Více informací na planetko.cz.
0: No paráda, tak já myslím, že tohle není málo. Zdravíme do ostravského planetária a já se s vámi loučím pro dnešek samozřejmě. Zítra tady budu opět úderem 13. hodiny. No a za pár minut už Leny, další Pepova parťačka. Tak zůstaňte naladěni a poslouchejte Blaník.
2: Zajímají vás novinky z Blaníku?
3: Fotky a videa z našeho studia?
2: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
3: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
3: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
2: a buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví nás.
3: Bavit vás.
4: Je, teď Radko, Guras a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
10: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2 L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
11: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
16: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
17: No, říkala, že nic nechce.
16: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
17: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
18: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
17: Romantickou večeři.
18: Pobyt pro dva.
17: House running.
18: Jízdu v supersportu.
17: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
18: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
17: Nejlepší zážitky hledejte na
19: firmanazážitky.cz.
20: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. péče o to nejcennější, co máte.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Dobrý den. Jak bychom měli nejlépe pečovat o naše zahrady a vůbec o celkový exteriér u našich domů po celý rok? Jak se správně starat o dlažby a jaké nejčastější chyby děláme? Všechno se dozvíte v 9. dílu podcastu Dyton dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.

0: Lucka Vondráčková, Pepa Wagner, posloucháte Rádio Blaník. A my si i nadále budeme hrát hlavně hezky česky, zaspívají nám činesky.
1: Zase je pátek a mám toho dost, tak beru kramle.
0: Pátek ještě není, ale zaspívá nám Lenka Filipová.
2: Ten kratičký sen se mi kránu až zdám, před probuzením a já spát chtěla.
0: A pak nám zaspívají dokonce dvě Lenky Filipové.
3: Ty jsi součástí mou vzpomínky.
0: Dneska je totiž středa, blíží se čtvrtá hodina odpolední a já tady budu mít parťačku a bude to Leny, tedy Lenka Filipová mladší. Už se na ní těším, pořád tady ještě není, ale za chvilku už by tady měla zaklepat na dveře, vejít a pak si budeme povídat. Přátelé, před námi je počasí, doprava, zprávy a za 6 minut budou 4 hodiny.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass

0: při nákupu nad 1899 korun z Morio Club Gold navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
1: Počasí.
3: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Babí léto bude v Česku pokračovat dál. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Mraky se začnou vracet až postupně odpoledne. Teploty zítra vyšplhají na 22 až 25 stupňů. O počasí je to všechno, je tu další doprava.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Za volantem.
3: Začneme na dálnici D5. Slovo má Markéta z dopravního centra ŘSD.
4: Nehoda blokuje levý jízdní pruh na dálnici D5 na 32. kilometru ve směru do Prahy. Osobní auto zde bouralo do šipky silničářů.
3: Nehoda se navíc vyžádala zranění. Poskakovat budete více než kilometr. A jak to vypadá na D1? Opět Markéta.
4: Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 po pojíždí řidiči téměř půl hodiny mezi 10. a 24. kilometrem. Důvodem je silný provoz a dopravní omezení na mostě Šmejkalka.
3: Tolik dopravní servis. My přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou opět zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
5: Teploty nad 20 vydrží nejméně týden. Fixace energií se vyplatí. Česku chybí studentské koleje.
3: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Slunečné počasí s teplotami nad 20 nás neopustí. Místy ho může narušovat silnější vítr. Mírně ochlazovat se začne až o víkendu, ale dramatickou změnu meteorologové nečekají. Charakter počasí tak zůstane i dál stabilní, jen s větší oblačností a pršet by nemělo ani začátkem příštího týdne. Ceny energií na burzách před zimou rostou. Někteří dodavatelé plynu a elektřiny tak zdražují i fixované smlouvy. Podle odborníků ale výhodné fixace nezmizely a najdete je pomocí různých srovnávačů. Vůbec největší chybou je nechat smlouvu běžet automaticky a zůstávat na nefixovaných cenách. Počet studentů roste rychleji než kapacita studentského bydlení. Vysokoškoláci tak naráží na omezenou nabídku ubytování zejména v největších univerzitních městech. Celorepublikově studuje mimo svůj domovský region 192 tisíc vysokoškoláků z celkových 330 tisíc. Kapacita lůžek je ale třetinová. Města vrací život zanedbaným místům. Například radnice v Hradci Králové plánuje opravit severní terasy v historickém centru, říká mluvčí Kateřina Malá.
6: Město Hradec Králové získalo přesnější informace o skutečném stavu severních teras a připravuje další postup jejich oprav. Ty budou rozděleny do jednotlivých kroků, od opravy kanalizace přes řešení stavebně technického stavu vybraných částí teras až po jejich možné zpřístupnění veřejnosti.
3: Řemeslníci se do oprav severních teras pustí koncem příštího roku. Tolik zprávy a teď už je tu Pepa a jeho milý host.
7: Ano, moje parťačka, děkujeme Aničko.
1: Pepovi parťáci
2: na Rádiu Blaník.
7: Přátelé, je to tak, posloucháte Rádio Blaník a protože je středa a čtvrtá hodina odbije přesně za minutu, tak je čas přivítat dnešní parťačku. Já jsem moc rád, že je tady pro mě poprvé, myslím si, že historicky podruhé, Leny, tedy Lenka Filipová mladší. My to pořád takhle na Blaníku ještě říkáme. Leny, dobrý den, vítejte.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Jak pak se dneska máte? Vy vypadáte, že jste v kalupu.
8: No, to jo, docela. Já se mám sem vyloženě vtrhla do toho ano, vysílání, doslova.
7: My jsme za to strašně rádi. My totiž vám musíme rovnou zatleskat. Všechno nejlepší.
8: Děkuji, děkuji.
7: Hlavně pevné zdraví, hodně hezkých písniček. Víte, vy to víte totiž, protože my jsme přáli Leny samozřejmě v pátek k narozeninám. Měla, můžu to říct?
8: No, samozřejmě.
7: 33. narozeniny, což je krásný věk. I to hezky vypadá a je to ideální čas na to vydat desku.
8: Přesně tak. Ano, a to se taky stalo.
7: To se taky stalo. O té desce si dneska budeme povídat. Předpokládám, že pořád ještě jedete takový to mediální kolečko, že jo?
8: To jedu, to je takový jako zatím nezastavitelný, ale já jsem moc ráda, že lidi se o tom dozvídají. To je pro mě důležitý.
7: To jo. A už jste alergická na nějaký ty otázky?
8: Víte co, to se nedá říct alergické. Já si myslím, že jedna otázka jde položit jako více způsoby.
7: Ano, ano.
8: Vždycky záleží na tom člověku. Jo.
7: To je pravda. A já ji položím tak, jak ji pokládají všichni, protože ano. Nás to všechny zajímá a na Blaníku to nezaznělo přímo od vás, protože jste nejpovolanější. Má se dobře, maminka?
8: Děkuji za optání. Má se dobře, už koncertuje, vynahrazuje hodně koncerty, co vlastně zmeškala na podzim a myslím si, že se dává dohromady, tak jako zdraví je opravdu nejdůležitější. To jako potvrzuju.
7: Já doufám, že paní Lenka poslouchá a moc jí zdravím a těším se, že ji zase uvidím za nedlouho. A teď si dáme vaši společnou. Můžeme?
8: Budu ráda.
7: Samotní nejsme nic. Na Blaníku.
2: Znáš mě?

0: Takhle mručí Kodym.
1: Pepovi parťáci.
2: Mimochodem, mezi muzikantama se Kodym říká i větráku. Víte proč? Protože Robert, no to je jedno. Máme tady Leny, úžasnou zpěvačku, kterou mám hrozně rád. A konečně ji vidím naživo. Teda já jsem vás viděl letos naživo. V Karlových Varech.
3: Vážně?
2: Jo, tam
3: je, to byla pěkná akce. Ano, to bylo moc pěkný.
2: A teda musím říct, že to hraje jak z Partesu ta kapela.
3: Děkujeme.
2: A není to žádná pitomá popina. Je to opravdu pěkný, je to tvrdý, je to dobře složený, je to dobře zaranžovaný a hlavně je to dobře zaspívaný. Teda klobouk dolů.
3: A líbila se vám dechová sekce?
2: Dechová sekce, tu já ocením trošičku míň, ale líbila. Jako sedí to tam.
3: No. Tak to mám radost. Nebo tak, my jsme si tykali? My si
2: můžeme teďka potykat.
3: Tak, Lenka.
2: Tak, ahoj Leni, já jsem Pepa. A moc mě těší.
3: Já jsem se nebyla jistá totiž a přišlo mi to takový divný,
2: tak
3: to vykání.
2: Už jsme na jedné vlně.
3: Už jsme kámoši.
2: Leni, prosím tě, nová deska se jmenuje Good Omen?
3: Je to tak, Good Omen.
2: Proč se
3: ano?
2: takhle jmenuje?
3: Good Omen z překladu znamená dobrá znamení.
2: Ano.
3: A nemenuje se tak ani jedna věc z toho alba. Nicméně je to takovej, já tomu vždycky říkám pocit. Je to ten pocit, který já jsem měla při tvorbě toho alba. Byla jsem tak jako svobodná, tak moc jsem si užívala ten proces, že prostě mně přišlo, že jsou přede mnou jenom ty dobrý znamení a že to prostě jde, jako když jedeš autem a máš pořád zelenou a furt všechno ti vychází, nejsou zácpy, což se teď moc neděje samozřejmě po Praze, ale kdyby jsme žili v nějaký utopii, kde by to tak bylo, tak bych to k tomuhle jako přirovnala. Takže dobrá znamení, tahle deska se nesla ve znamení dobrých znamení.
2: Ty si občas střihneš taky nějaký ten cover, že jo? Na EPčkách byl občas cover od Briana Adamse, myslím, že tam byla jedna pecka, že jo?
3: Moje oblíbená.
2: Tahle deska je celá autorská.
3: Tahle deska je skoro celá autorská. Tam 8 autorských věcí, pardon. A jedna je coverem a je to cover od Joan Osborne, písnička One of Us. Já vždycky, když to takhle řeknu, tak lidi tak jako říkají, počka, která, a pak to slyšej a je to samozřejmě, protože všichni to známe. Je to písnička z přelomu 90. let a takových těch 2000 a dále. A myslím si, že je to velmi oblíbená věc u lidí a mě velmi, velmi blízká a hlavně to má krásný text, takže to mi bylo blízký. Ten text vlastně vypovídá o tom, že všichni jsme si rovní a že ta vyšší síla, ta vyšší moc, která je nad náma, tak může být vlastně mezi náma, může být v kavárně, sedět za náma v autobuse. A tohle je myšlenka, která je strašně pěkná.
2: Jsi říkala 8 autorských věcí. Možná se v myslích některých posluchačů může rodit, jak dlouho člověk píše 8 písní, za kterými si tak stojí, že je potom chce dát na album a ještě je na něj třeba hrdej. Tak jak dlouho jsi psala 8 těchto písniček?
3: Je to po každý jinak. Já na té desce pracovala roka půl až 2 roky, ale některé ty věci, které se tam objevují, tak třeba byly dema, respektive v překladu teda jako takový rozpracovaný věci, kterými seděly v šuplíku a mohly být v tom šuplíku třeba 4-5 let. Takže jako ono je to vždycky je to jinak.
2: Ale potom samotné nahrávání trvá třeba 14 dní?
3: No, to je delší.
2: To naspívávání je nejhorší, ne?
3: Takhle, možná nějaký rapový album a to jako bez urážky, jo, ale tyhle věci se prostě dělají tak, že se někde stáhne nějaký beat nebo vytvoří nějaký beat a na to prostě se narepuje nebo tak. To jsem viděla ten proces u svých x kolegů nebo jsem i pracovala na některých takových věcech, ale opravdu, když nahrává živý nástroje, živý bicí, což už v dnešní době taky jako pozor moc lidí nedělá, živý bicí, živý kytary, živý zpěvy, to snad pro boha, jo. Ale je to opravdu, máš třeba jeden den jenom na zpěv dvou věcí, jo, takže pak si to spočítej, že opravdu ono se to jako hodně protáhne a každý mu to vyhovuje jinak. My jsme jeli třeba 3 dny v kuse, pak jsme měli třeba týden pauzu, pak 2 dny v kuse, pak zase pár dní pauzu, pak třeba 4 dny v kuse, a tak.
2: A řekněme, že u filmu se dá na konci říct, dělali jsme to 60 natáčecích dnů. To je mimochodem velkofilm český, jo. americký takový hodně malý film, teda by to byl. Tak kolik natáčecích dnů zkousla tady ta deska?
3: No, Filip Vlček, který to album produkoval,
2: to dělal Filip,
3: tak má... To dělal Filip, aha. Ano. Tak on je tabulkář, jo. Takže tento, to po mně dokonce chtěl dopředu. Jak si asi dlouho myslíš, že... Já říkám, Filipe, nevím. Ta kreativa může... Já jsem zase úplnej opak, jo. Ne, že bych někoho chtěla zneužívat, že mu budu sedět ve studiu 14 dní v kuse. Ale já to mám ráda, jako jo. Já ráda jsem už jenom v té atmosféře, protože prostě nasáváš, nikdo tě neruší, vypneš mobil, nikdo se ti nedovolá, máš v podstatě, seš mentálně, seš v tom daném kreativním prostředí, takže já ráda nasávám i tu atmosféru.
2: To na vás máme my v rádiu strašně rádi, když si vypnete telefon a zalezete do sklepa. Děkujeme
3: tak,
2: vám
3: tak.
2: Za to. Ale potom přicházejí nové písničky. Já si myslím, že Hello je pořád ještě jako nejzásadnější tvoje písnička. Je to
3: určitě,
2: tak?
3: Je určitě. Já ji mám strašně ráda i naživo.
2: Tak si dáme. Jdeme na ní.

0: Lenka Filipová, zamilovaná.
1: Pepovi parťáci.
0: Je tady, přátelé, Lenka Filipová, mladší, Leny, jsme tomu strašně rádi. To jsem nemyslel jako, že to je horší, naopak, my jsme strašně rádi, že tady je.
2: Já jsem ráda za pozvání, děkuju.
0: Jsme moc rádi, že jsi přišla. Leni, prosím tě, teď nám dohrála Zamilovaná od maminky.
2: Děkuju.
0: Jsme moc rádi, že jsi přišla. Leni, prosím tě, teď nám dohrála Zamilovaná od maminky. Kterou písničku ty si pamatuješ jako první, kterou si zbroukala, maminčin?

0: 4, 5, no, no.
1: A
0: no.
1: Nemalovala si máma, že bude spíš jako kytaristka vždycky?
0: Já myslím, že jo.
1: Že jo?
0: Já myslím, že trošku jo, a byly tam tendence jako mě učit, což jako jedna, která mamka na to neměla moc trpělivost. Já jsem zase byla podle mě příšerný student, takže to nešlo moc dohromady. A hrála jsem, podle mě třeba ve 8, 9 letech jsem hrála jako líp na kytaru, než bych zahrála teď,
1: jo,
0: jako,
1: takhle,
0: jo, no. Že jako teď se doprovodím akordama, ale jako piano, to prostě to vyhrálo nad tou kytarou.
1: Tak ono to piano, to je taky královský nástroj.
0: Je to nádherný, ale pozor, třeba piano, kytara dohromady,
1: no.
0: To je moje nejoblíbenější jako akustický verze třeba různých písniček, jenom když skládáme a vzniká vlastně to demo a je to piano, kytara, to je prostě, to má za mě největší kouzlo.
1: No ale stejně člověk, když sedí za tím pianem, tak se cítí trošku víc jako orchestr, než ten, kdo vedle drží tu kytaru, že jo?
0: No, já jo, ale nevím, teď to samozřejmě je zaujatej pohled.
1: No jasně, jsme zaujatý, protože piano je krásný a máme ho rádi. Leni, to učení se na nástroji je strašně, jako láme se to v jednu chvíli. Ve chvíli, kdy člověku začne být, řekněme, 12, 13, tak se mu trošku přestane chtít cvičit. To je úplně normální. Občas o tom vypráví Ondra Brzo Bohatý, že tatínek Radek měl velký podíl na tom, že do dneška vlastně hraje a jak hraje, protože jako byl přísný a v určitou chvíli řekl, hele, prostě budeš hrát.
0: U mě taky.
1: Taky táta. To tak bylo,
0: a
1: že
0: taky
1: jo?
0: Táta, protože já si myslím, že mamku bych možná zlomila, ale tátu ne, jako ten mi neskočil na špek a musela jsem vlastně, respektive oni mě naši trvali na tom, abych hrála aspoň na jeden nástroj, aby mi to jako aby mě to drželo tohle a abych dělala aspoň jeden sport.
1: Takže to byl ten tenis,
0: byl ten tenis, pak jsem ještě lyžovala, ale jako tohle fakt byly ty sporty jako sport a hudební nástroj a jako zpětně vidím, samozřejmě tehdy jsem to nechápala proč, když mě to nebaví jako, ale zpětně v tom vidím i jako vlastně ten životní, tenhle message jako jo, že prostě dodělávat věci do konce, držet se u něčeho, mít nějakou trpělivost a jako abych nebyla ten přelétavej typ, jako jo, a mít na něco fokus prostě, takže zatím vidím to životní moudro,
1: no.
0: Jako.
1: A ono to je opravdu užitečný, jo, a ten nástroj obzvlášť, jak člověk čte ty noty, což je vlastně cizí jazyk, který on převádí do těch rukou,
0: jo,
1: a potažmo rukou, že jo, s pedálama, to je opravdu něco, co se nedá ničím jiným podle mě nahradit, ale zajímá mě trošku ten sport, ten sport taky člověka něco naučí, že jo, třeba prohrávat.
0: No určitě, no.
1: Jo.
0: Já teda na
1: prohrála
0: ten tenis,
1: si toho hodně v tenisu.
0: No, já jsem, víš, já jsem ani nevyhrála, ani neprohrála.
1: No.
0: Já jsem byla taková nemastná, neslaná strašně.
1: Jo.
0: V tom tenise já nebyla ani dost dobrá na to, abych jezdila na nějaký šampionáty, ale ani dost špatná na to, abych s tím jako sekla. Takže já jsem to vlastně měla prostě jenom na fyzičku, na to, abych prostě něco dělala, což jako zpětně vidím, že fakt bylo dobře, že mě u toho pohybu ty naši udrželi. A vlastně do dneška já ten sport mám, abych si vyčistila hlavu, abych prostě samozřejmě udržovala to tělo, tu fyzičku, abych to udržovala ve formě nějak, no. A abych měla výdrž, protože na tom pódiu jako potom se hejbu a myslím si, že dřív jsem neuměla to jako udejchat a teď už vím, že když budu na tom pracovat, že už to půjde.
1: A vy si možná říkáte udejchat, protože by to neudejchala. Ale když zpíváte tak náročné věci, které si mimochodem Lenka sama napíše, vy? Říkáš si někdy, napíšu si nějakou tříakordovku, kde je to o tři tóny vedle?
0: Jo, občas se proklínám, tak samozřejmě je i takovej trend, že jo, občas zpěvačky si to přehazujou o to níž, nebo tak. Já jsem to taky udělala s jednou mojí věcí, ale to je, když jsem šla do jednoho hodně ranního pořadu, kde se hraje třeba v 6:15 ráno, tak jsem věděla, že to nevytáhnu na ten tón. Takže to jsem se jako pomohla, no, ale často to píšu už s tou myšlenkou, že vím, že to budu hrát naživo.
1: Máš ráda víno?
0: Mám.
1: Tak se ho za chvilku dáme.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.

0: kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet,
3: klikni dvakrát!
4: SpokojenýPes.cz, nejen pro příparťáky. SpokojenýPes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. SpokojenýPes.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
9: Ani hnout, máme tu případ.
10: Ségra, co se stalo?
9: Po celé chodbě jsou šlépoty.
11: Tak kdo si neočistil boty?
10: Já si je neočistil.
12: No, já taky ne.
9: Já vlastně taky ne.
11: A proč?
9: Protože nemáme pořádnou rohošku.
12: Jo, to by mohlo být ono.
9: Takže případ vyřešen.
8: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
13: Otři nožku o rohošku.
8: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
14: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
15: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
16: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
15: Jedu ale jen na čerpačku.
16: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
17: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
18: Taky už se těšíte na zimu. První oblouk, čerstvý sníh a dny plné zážitku na Klínovci v Krušných horách.
19: Nemůžete se dočkat.
18: Máme pro vás důvod těšit se ještě víc. Od 18. září do 4. října startuje předprodej sezónních skipasů se slevou 30%. Pořiďte si svůj sezónní skipas včas a užijte si celou zimní sezónu naplno. Předprodej sezónních skipasů na Klínovci.
19: Sleva od 18. září do 4. října.
18: Klínovec. Zima začíná tady.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
1: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
1: Chytré focení, velký displej, 256 giga prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti!
1: Když mobily,
3: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
20: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
21: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
22: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
21: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
22: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
21: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
22: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
21: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Moravská krev, činesky a víno, posloucháte Rádio Blaní.
1: Pepovi parťáci.
0: A je tady parťačka Leny. Teďka jsme si zrovna povídali o tom, kdo má co rád a odkud je, kdo je z Moravy, kdo není z Moravy, kdo je z jihu Čech, jak se to pozná a tak dále. A Lenka je Pražačka,
2: já
0: že jo?
2: Já jsem z Prahy.
0: Pražanda, jak se říká.
2: Ano.
0: Kde jsi narodila?
2: Já jsem celoživotně Praha 6.
0: Praha 6.
2: No. Až teďka nedávno jsem se odsiovala jako kousek za Prahu, ale furt je to třeba 12 minut za Dejvicema, takže jakoby Praha 6 tam přetrvává.
0: Takže někde Roztoky od Prahy a tak.
2: Tak, tenhle směr.
0: To je takový vtip, víte, že se říká Roztoky od Prahy, protože tam se dostat to je na dlouho. Pojďme dál. Víte, proč hrálo víno? Protože tuhle písničku nabubnoval muž, kterého Lenka velmi dobře zná. A mě vždycky vrtá hlavou. Víte, Ota Petřina mladší, kterému všichni ostatní, kromě Blaníku, říkají Marpo. Tak vy jste spolu, že jo? Máte se rádi a tak. A mě vždycky zajímalo, když on je ten rváč, jo? I když sportovní samozřejmě, jenom jako v ringu. Tak jak se ti na to kouká? Protože ty jsi jemná duše, umělkyně, ne? Co s tebou dělá ta krev?
2: No, je pravda, že já jsem vždycky trošku odsuzovala takový ty partnerky těch sportovců, který prostě někde bojovali, že jo, box v ringu.
0: No.
2: A říkala jsem si, ježišmarja, ty tak přehánějí, jako jo, nebo se neumějí ovládat, nebo co blbnou. A pak jsem to zažila a musím říct, že ten pocit, jako to není... To je takovej jako smíšený strach od toho člověka, nějaký adrenalin, který ty v sobě máš a vlastně jako ho potom prožíváš samozřejmě ty rány. Překvapilo mě, že se až tak zase o něj třeba jako nebojím, jako že bych se bála přímo, jako jo, ale že mu samozřejmě věřím, že to dopadne dobře, ale pak jsem to pochopila absolutně, no. To je úplně takovej, máš takovej teatrální, chytneš jako úplně záchvat.
0: A když se blíží nějaký takový zápas, tak těšíš se na to?
2: No, jako těším se, mám, jako jo, dá se říct, že jo, přeju mu to. Přeju mu to, že prostě on dělá něco, co ho baví a respektuju to. A vlastně to neodsuzuju, jako že by to bylo nějak, jako že násilí, věnuje se násilí, nebo tak něco, to zase nemám úplně takhle.
0: Teď jsi byla trošku jako Zdeněk Svěrák v Trháku, jak říkal, ano, ale příště bych raději točil s někým jiným. Leni, prosím tě, on teďka Ota udělal pěknou desku, že jo, tu poslední, myslím. To je vlastně country.
2: Je to country.
0: Jak k tomu přijde, takhle není to náhodou tvůj vliv trochu?
2: Není to vůbec můj vliv a naopak jeho vliv zafungoval víc, protože já jsem country moc neposlouchala. Aha. Na škole jsem si ho docela oblíbila, protože my jsme vyloženě měli hodiny, kdy jsme se věnovali žánrům jednotlivým a pochopila jsem, jak moc je to chytrej žánr, že vlastně každá písnička by správně měla mít, když je to dobrý country, mělo by to mít pointu.
0: Jasně.
2: Takže je to třeba veselá písnička, ale najednou je tam nějaký zvrat a v poslední větě se dozvíme, že někdo prostě umřel nebo něco se stalo. Takže ten žánr je velmi jako chytrej, je hezký, já tomu fandím a myslím si, že to o to vysluší.
0: Jenom taková vsuvka, přátelé, pokud chcete vidět nejlepší parodii na country na světě, tak se zadejte na YouTube Jirka Macháček, Jack Jack. Je to z divadla Sklep a takhle má vypadat správná countryová pecka, jo? Není moc dlouhá, má příběh a na tom konci se něco zásadního stane.
2: To neznám,
0: to se pak podíváme spolu, to je genialní, nesmrtelný. Leni, prosím tě, ty jsi nakousla tu školu a já mám pocit, že ty jsi studovala British and Irish School of Modern Music, tak
2: jo,
0: nějak se to jmenuje?
2: Myslím, že Modern Music Institute, nebo něco takový institut nějaký.
0: Studovala jsi songwriting, že jo,
2: ano,
0: to znamená psaní písniček. Jaký to je tam studovat takhle s těma cizincema, protože já si umím představit, nebo dokonce jako trochu tuším, jaký to je, když studuješ hudbu tady, jo, ale ono o tom zahraničí se říká, že všichni jsou lepší než ty a že máš ten pocit.
2: Já jsem neměla ani ten pocit, dokonce mě překvapilo, že studovali skladbu některými spolužáci, kteří neuměli hrát na nástroj.
0: Fakt,
2: což mě strašně překvapilo, že třeba ovládali prostě jenom beaty v počítači a jako zřejmě to nebyl problém, pro mě třeba je to nepředstavitelný, jako něco neskládat na nástroj, nebo nemít ten nástroj k dispozici, když skládám, jo, ale prostě to takhle bylo a to bylo moje největší překvapení a jinak jsem byla strašně ráda, že jsem tam mohla být jako mezi podobně naladěnýma spolužákama, jako neměla jsem pocit, že mě někdo válcuje, ale ani, že já jsem jako lepší než někdo jiný. Jako myslím si, že jsme tam všichni byli na takový stejný, podobný úrovni.
0: A když jsem se dočet, že jsi bakalář tam odsaď, jsi psala bakalářku?
2: Jo.
0: A na jaký téma?
2: Na téma ženy v pop music.
0: Ženy v pop music. Mm-hmm.
2: A dokonce jsem vlastně jako takovou finální jako práci odevzdávala album, což jsem tehdy odevzdala svoje debutový album. Mm-hmm. Takže já jsem si to jako odškrtla a pak jsem ho vlastně vydala tady.
0: Bys mohla vlastně napsat klidně i jako komparaci těch dob, že jo? Že maminka by byla svědkem toho, jaký to bylo být první ženou české pop music, já nevím, na konci 80. let a ty potom teďka v těch 20. letech.
2: No teď by to bylo zajímavý, třeba no, se na to takhle zaměřit, no.
0: Magisterská práce.
2: Tak, co? Třeba, později.
0: Třeba, v Berkeley třeba. Uvidíme. Máme před sebou píseň, která je z nového alba, které se jmenuje Good Omens. Mhm. A jmenuje se One of Us a je to cover.
2: Přesně tak.
0: Jdeme na něj.

0: novinka, žhavá novinka. Pepovi parťáci. Protože Leny vyšlo nové album na její narozeniny, které měla v pátek, 33. připomínám, mám to dovolené od ní říkat to číslo, takže můžu. Leni, prosím tě, teďka jsme se tady opřeli o Austrálii, když jsme si povídali, a já mám pocit, že v Austrálii ty si absolvovala svoje takový první větší koncerty, že jo?
1: Křest. Ohněm, takzvaně.
0: To bylo nějaký turné pro krajánky
1: bylo
0: asi,
1: to,
0: že jo?
1: Bylo to turné, který jela moje mamka, když mě bylo tak 17 let. A ona jí vypadl dokonce pianista, protože byl nějak nemocný. A ona říkala, problém, prostě nemůžu tam jet jako sama, musí mě někdo doprovodit. A vidím, že tě to hraní baví, já už jsem tehdy snad hrála, já nevím, s nějakou svojí jako zábavovou takovou kapelou školní. A samozřejmě jsem si skládala vlastní věci. A mamka říkala, hele, mě napadlo, pojedeme společně, ty mě doprovodíš, naučíš se tenhle, ten můj materiál a zahraješ si v rámci toho koncertu svoji jednu nebo dvě věci. A vlastně jsem si měla možnost takhle vyzkoušet tu reakci automaticky, jakože jsem viděla, jak to na ty lidi působí.
0: Tyhle příběhy většinou začínají takhle a pak končí tím, že ten, kdo byl hlavní kapela, tak končil turné jako předkapela toho předkapelisty. Tohle takhle neskončilo.
1: Ne, to ne, samozřejmě.
0: Mám ale pocit, že kromě Austrálie, že jsi hrála s maminkou i v Americe a třeba v Kanadě, že jo?
1: Já jsem hrála s ní. V Kanadě možná jsem jí doprovázala, v Americe jsem s ní nebyla. To tam byla tehdy, to bylo ještě předtím, snad to jsem byla moc malá podle mě. Ale potom jsem jí doprovázala po Čechách, po Slovensku, jasně, hodně často a vlastně jsem se postupně osamostatňovala.
0: A to je velká škola, že jo? A na druhou stranu zase, já nechci říct, že máš jistotu, že tě to publikum přijme, ale přeci jenom, když přijdou na mámu a mají rádi, tak je to takový vstřícnější, ne?
1: Je to taková bublina, bych řekla, jako lehce ochraná bublina, ale samozřejmě zase se vystavuješ jako nebezpečí, to je dramatický slovo, ale vystavuješ se tomu problému, že vlastně tě můžou lidi už vidět jenom takhle třeba, jo,
0: no což jasně. Jako... Jenže víš co, to je přesně ono, jo, to je ten termín protekční spratek, jo. Ale když ty otevřeš pusu...
1: No, co se tím jako vystavuješ tomuhle nebezpečí?
0: No může se to stát a může se to stát někomu, kde je nějaká pochybnost o tom, že něco umí, nebo že je něčím výjimečný. Ale když ty otevřeš pusu, tak jako co může kdo říkat? To je Bonnie Tyler, že jo, česká... Jako, tam není o čem.
1: Jako, možná jsem to potom dokázala postupem času, že samozřejmě jsem se nabrala i ty svoje fanoušky. Přijde mi hezký, že do dneška mamky fanoušci se mě ptají, se jí ptají na mě, jo, moji, na mamku a tak dále. A je to takový, je to prostě hezký.
0: Ono už je to vlastně 10 let, co si dostala toho Anděla za... solovou interpretku, že jo. A přitom třeba mě pořád připadá, když se řekne Leny, tak si říkám, ta zpívá asi 3 roky už a ono už je to 10 let, co si dostala
1: no
0: vlastně nejprestižnější ocenění. Změnil se nějak ten český show business za těch 10 let, nebo ne?
1: No, český mě přijde tolik ne, normálně. Mně fakt přijde, že tolik ne, ale samozřejmě taky ano, jo, proto říkám tolik ne, jako nepřijde mi, že se tam neudály vůbec žádný změny. Přijde mi, že teď se to mění, jo, třeba v posledních 2-3 letech, dejme tomu jako od covidu pomalu, jo, protože do covidu mi přišlo, že je to furt to samý, ale myslím si, že i line-upy festivalu lehce se začaly měnit.
0: Omlazovat.
1: Nový kapely, nový muzikanti a je to vtipný pozorovat, protože před 10 lety na mě přišla holčička nebo kluk, dejme tomu, kterýmu bylo prostě 12 a říkal, já hraju na bicí, jo, a v uvozovkách, teď je to můj bubeník 22 leta, jo, jakoby v uvozovkách. No, takže prostě je to jako, je to vtipný, roste nová generace muzikantů, no.
0: A navíc teda poslední dobou všichni používají tu umělou inteligenci a dokonce se to používá i v muzice. Už jsem slyšel od jednoho producenta, že když byl hodně línej, tak to tím prohnal a nikomu to neřekl a ono mu přišli stejný peníze, jako kdyby to neprohnal.
1: Jo, takhle. Taky takový lidi znám, ale je to nebezpečný. Víš, ono je to i kreativně nebezpečný. Protože my jsme taky, já jsem poprosila Filipa Vlčka, aby mě jako ukázal, jak to funguje, protože on ten program měl. A já jsem ho poprosila, protože chceš znát toho svého nepřítele v uvozovkách, jo? Takže já jsem si to nechala ukázat, ale přiznám se, že to prostě tudy cesta jako nevede určitě, protože za prvý je vždycky je to dobrý ten nápad. Ono ti to vyplivne dobrý nápady. No, ale je to prostě nebezpečný, jako je to, nemělo by se to takhle dělat a ta kreativa je to strašně jednotvárný, prostě všechno zní, 10 nápadů zní, všechny dobře, všechny stejně a zabíjí ti to kreativitu, no.
0: Já si to myslím úplně stejně. Leni, víš, co je nejhorší na rádiu? Že se musí v jednu chvíli přestat.
1: My bychom tadle si povídali.
0: Tadle chvíle přišla právě teď. Nejbližší koncert je Roxy?
1: Nejbližší koncert je Roxy, tam budu i křtít to nový album, takže se moc těším.
0: Podívejte se na webové stránky, když zadáte Leny, prosím vás, nezadávejte Lemy. Lemy byl Killmistr, jo? Leny je zpěvačka.
1: To, je jiný,
0: to jsou dva jiný lidi.
1: Jiný
0: Leny, měj se krásně, ať ti to zpívá, ať se nové desce daří.
1: Děkuji. Ahoj. Za pozvání, díky.
0: Tak takové to dneska bylo, přátelé. Mějte se hezky, posloucháte Blaník.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Společné odpoledne posloucháte Rádio Blaník, za námi pořad Pepovi parťáci a skvělá Leny a samo sebou další odpolední hodinka plná českých písniček, jak jinak na Blaníku. Za chvíli Michal David. Dalibor Janda. A nebo duet Hana Zagorová a Petr Rezek. Jo, tak tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky pro vás.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
4: Otestuj Subaru Sedlčany.
5: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
4: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla i hned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, až postupně během odpoledne a večera začne oblačnosti opět přibývat. Teploměr ukáže 22 až 25 stupňů a foukat bude slabý vítr. O počasí je to všechno, míříme na cesty.
7: Jsme Blaník.
8: Pohodové rádio

0: Deník za volantem.
1: V Kolíně v Legerově ulici u křižovatky s ulicí Obecní dům bourala dvě osobní auta. Dávejte tam velký pozor. Na Pražském okruhu na 23. kilometru směrem k D1 před sjezdem na D5 bouralo osobní auto s nákladňákem. Očekávejte zdržení. A pozor si dejte taky na dálnici D3 mezi 91. a 95. kilometrem směrem z Benešova na Kaplici. U Krajnice probíhá údržba zeleně. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Ceny paliv mají vládní strop. Nové dávky pomohou samoživitelům. Odolená voda je plná olova.
3: Rádio Blaník.
4: Krásné sluncem zalité odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. O půlnoci začne platit regulovaná cena pohonných hmot. Za naftu dáte maximálně 48,72, za benzín 46,16. Vláda k regulaci přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny bude ministerstvo financí určovat do konce října. Od zítřka platí změny v nastavení superdávky. Novela přináší vyšší ochranu samoživitelům a zohledňuje náklady na bydlení podle jednotlivých okresů. Příjemci musí doložit příjmy za červenec, srpen a září. Do výpočtu příspěvku se promítne i zvýšení životního minima, které platí také od zítřka. Voda v oblasti Odolená voda dál není pitná. Trojnásobné nadlimitní množství olova se při poslední kontrole objevilo v Postřižíně. Výsledky před chvílí zveřejnily Středočeské vodárny na webu. Všechna dosavadní opatření tak zůstávají v platnosti. Omezení pro 12 obcí z 15 tisíci obyvatel je už od čtvrtka. Děti se mohou učit o historii i mimo školní lavice. V Jihlavě pro ně vznikly nové vzdělávací programy, říká mluvčí radnice Radovan Daněk.
5: Gotiku, renesanci, baroko nebo klasicismus nebudou děti poznávat už jenom z učebnic. Nové vzdělávací programy je také zavedou do jihlavských ulic a nabídnou jim výtvarnou tvorbu, práci s kamerou i možnost natočit vlastní krátký film.
4: Za projektem stojí jihlavský architektonický manuál, dům Gustava Mahlera a centrum dokumentárního filmu. Tolik zprávy, no a teď vás bude bavit Martin.
6: Ano, jsem tu, přeji krásné odpoledne. Přesně to nádherné, jak jsi říkala, sluncem zalité.
0: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
6: Zítra 9. dopolední, Petr a Adélka a tajemný rok. A kam to bude tentokrát, do jakého roku se vypravíme? Za chvíli přidám nápovědu. Teď Hana Zagorová a Petr Rezek.

0: Léta 80. britská skupina Pet Shop Boys s písničkou It's a Sin. Dál to bude znít hezky česky, postarají se o to Dalibor Janda s písničkou Kde jsi. Dále to budou Krištof, ty a já. A v tuhle chvíli se tak trošku podíváme do budoucnosti. Co vás čeká zítra v 9? Zítra dopoledne se opět podíváme do tajemného roku. Je to přesně tak.
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Co zásadního se tehdy stalo, to si teď můžeme zkusit na nečisto. Navíc si budeme hrát také v 9 hodin dopoledne písničky z toho daného roku. Jaký rok to asi může být tentokrát? Jaký to bude zítra, tedy 1. října? V tajemném roce měl premiéru jeden ryze cimrmanovský film. Poznáváte?
3: Hele, to tady zase nejsou ramínka. Víte, kde mám ramínko? Jestli se to má k něčemu dovést, to je tvoje ramínko?
4: Jo, to je moje ramínko.
3: Jestli se to má k něčemu dovést, tak je to zase jenom profese. A u nás? Třeba ta naše technika. Já jsem v jiném divadle nevěděl, že by na konci zapomněli zavřít oponu, fakt. Že jo? A nebo to už mě doopravdy štve, když ten květa v té princezně nemá klobouk. To do prdele divák nemůže brát jako for.
0: Tak tímhle dnešní indicie skutečně končí. Tajemný rok zítra mezi 9. a 10. Těší se samo sebou Petr Slíva a Adélka. Já vám teď nabídnu další české písničky Dalibor Janda, Kde jsi, a za chvíli třeba krásná písnička Za 100 let ke 100. výročí vzniku Československa. Ať se dobře poslouchá.

0: Krásné 30. zářijové odpoledne. Posloucháte Rádio Blaník a za chvíli to dál bude znít hezky česky. Skupina Kryštof, ty a já nabídnu také parádu, kterou přidají Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan. Ta je nádherná. Tuhle písničku mám moc rád, tak za chvíli i pro vás.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka?

0: hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
2: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Spole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
3: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Jde na vás jaro? Na nás taky.
9: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.

0: Blaník, to je to rádio, co hraje hezky česky. Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan a Miluju tě, další krásná česká pro vás. Přeji vám krásné odpoledne všem. Včera bylo úterý a na Blaníku byl opět dopravní expert rádia Blaník a mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. A došlo na důležitý jihočeský tah Hněvkov-Sedlice.
1: Strašně důležitý, tak to možná nikomu nic neřekne, ale když si představíte silniční důležitý tranzitní proskok mezi Pískem a Plzní, silnice číslo 20, celý desetiletí to jezdilo přes Hněvkov, přes Sedlice, blbě se tam přicházela silnice ve dne v noci, tam drnčely okna, to se teďka změní, protože ano, je to měsíc a něco, co jsme tuhle stavbu zahájili, ten, kdo se ptal, tak doufal, že už se tam rozeběhly nějaký zemní práce, jasně, běží tam skrývky, běží tam archeo, běží tam vlastně ta, řekněme, zemařina, takzvaná. To znamená, že já si myslím, že z jara už tam přijedou první mixy s betonem a začne se to nějak rodit. Je to stavba na 2 roky, to znamená 28. Asi v létě si myslím, že už se bude jezdit mimo Hněvkov, mimo Sedlice. Dobrá zpráva.
0: Celé včerejší povídání si můžete znovu poslechnout na našem webu 3x2tv.radioblaník.cz v sekci podcasty a s Honzou si budeme naživo na Blaníku povídat zase příští úterý úderem 16.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak, Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.
5: Já jsem vám tak držel palce.
6: A byl to Dalibor Janda, Ohaň, voda, vítr, vy.
5: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
6: Děkuju.
2: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
7: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je tu váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
11: Aditek!
10: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
11: Aditek!
10: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás, Aditek je prostě boží.
11: Aditek!
12: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
12: House running.
14: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
17: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
18: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
19: Když jde o zdraví.
20: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
21: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
22: Pro hezké usínání stačí málo.
1: Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
19: Dobrý den. Jak bychom měli nejlépe pečovat o naše zahrady a vůbec o celkový exteriér u našich domů po celý rok? Jak se správně starat o dlažby a jaké nejčastější chyby děláme? Všechno se dozvíte v 9. dílu podcastu Dito na dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.

0: Dobrý podvečer, posloucháte Rádio Blaninka, za chvíli to budou třeba Turbo. A tak jsem v té další hodince i Mandraže.
1: Hledá se žena, dobrá zpráva, může chtít víc než moje práva.
0: A do třetice ještě jedna skvělá česká kapela.
1: Nebe je temný a mnohem ní.
0: Kabáti, jasně. Na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky a za 5 minut bude 18 hodin.
2: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
3: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
4: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Radio Blaník, počasí. Radio
6: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra nás čeká jasná nebo skoro jasná obloha, sluneční brýle si tedy rozhodně vezměte sebou. Mraky se postupně začnou vracet až během odpoledne a večera a teploty vyšplhají na 22 až 25 stupňů. O počasí je to všechno, míříme na cesty.
2: Rádio Blaník.
7: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
7: Za každého počasí.
2: Blaník za volantem.
6: V Praze na Pražském okruhu na 23. kilometru směrem k D1 před sjezdem na D5 bouralo osobní auto a náklaďák. Počítejte se zdržením. Na D5 čekejte komplikace na příjezdu do Prahy směrem z Rozvadova. Očekávejte pomalý provoz a přerušovanou kolonu. Poskakovat budete zhruba v úseku od 6. kilometru až po odbočku na Pražský okruh. A na trase z Mladé Boleslavy do Nymburka před Vlkavou probíhají stavební práce. I tady buďte pozorní a očekávejte možné potíže. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou opět zprávy s Renatou.
8: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
9: Návykové látky jsou dětem snadno dostupné. Hladina Lipna stále klesá. Nemoc rodičovství nevypne.
10: Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Alkohol i drogy jsou pro mládež v Česku snadno dostupné. Česká obchodní inspekce během 3měsíční akce provedla v provozovnách 355 kontrol a porušení předpisů zjistila ve 190 případech. Jaké padaly pokuty, ví mluvčí ČOJKY František Kotrba.
11: Na základě zjištěných porušení právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce nabylo v období trvání kontrolní akce od 15. června do 15. září právní moci celkem 14 pokut v celkové výši 258 tisíc korun. Další zjištění porušení budou řešena v rámci navazujících správních řízení.
10: Kontrolní akce probíhala spolu s policisty, celníky, hygieniky a mladistvými figuranty. Lipno hlásí nedostatek vody. Největší přehradní nádrž u nás má kvůli suchu o 124 milionů kubíků míň. Kapacita vodního díla je tak naplněná jen z poloviny. Přitékají do ní 2 metry krychlové za vteřinu, odtéká jich 6. Hladina tak denně klesá o několik centimetrů. Organizace Měníme svět rodin
9: postrádá změnu zákona o sociálních službách. Když totiž onemocní rodič, český systém neřečí, kdo se postará o jeho děti. Rodiny, které nemají pomoc příbuzných ani peníze na placené hlídání, se ocitají v těžké situaci. Pod petici Máma na hraně se už podepsali známé osobnosti. Dostupná je na internetu. V olomoucké zoologické zahradě vzniká největší hlubinné akvárium v republice. Nádrž bude vysoká skoro 9,5 metru a vejde se do ní 350 tisíc litrů. Ve vodě se budou prohánět žraloci, rejnoci a další ryby. Podmořský svět se v centru Loděnka otevře do 2 let. To je pro dnešek ze zpráv vše. Přeji vám krásný večer. Teď mě za mikrofonem střídá Martin.
0: Ano, jsem tu, Renčo, díky a přeji krásný večer všem.
2: Martin Císař
7: na rádiu Blaník.
0: Teď je přesně 18 hodin, za malou chvíli už si dáme pořad Proč se říká, co se říká a kolegyně Samira. Tak si na to počkejte, teď posílám kabáty.
7: Rádio Blaník.
0: Jo, a tohle je pecka Burlaci. Tak ať se skvěle poslouchá, krásný večer.

0: Na Blaníku DJ Bobo a písnička Everybody, za chvíli Mantraže, taky Verka Martinová nebo skupina Turbo. Chtěl jsem mít a teď naše Samira.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Tak o čem to bude právě dnes? Samčo, máš slovo.
3: Když vám řeknu, že mám dneska fofr, asi vám dojde, že nestíhám a ideálně jsem měla být na třech místech současně. Jenže původně fofr vůbec neznamenal spěch. Starší čeština fofrem označovala fukar, tedy zařízení používané třeba při zpracování obilí. Český jazykový atlas uvádí, že jsme slovo převzali z rané němčiny, kde existovalo slovo focher. A ještě předtím se podobné slovo používalo také pro vějíř. Všechno to ale spojuje jedna jediná věc – rychlý pohyb vzduchu. Německý základ souvisí s rozfoukáváním ohně a ještě hlouběji se dostaneme k latinskému focare, tedy zapalovat nebo rozněcovat. No a právě od rychlého pohybu fukaru se význam přenesl na rychlost samotnou. Z něčeho, co rychle fouká a žene vzduch, se postupně stal fofr jako spěch, schon a rozruch.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Na rádiu Blaník.
0: A o čem to bude zítra? Tak to se dozvíte krátce po desáté a pokud dopoledne nestíháte, nevadí, repríza zase takhle 10 minut po 18. Teď budeme hledat ženu z Mandraže a za chvíli Věra Martinová a s tou se vypravíme až na vrcholky hor. Krásný večer, hezký poslech.

0: Páteční večer, tohle byla Miley Cyrus za chvíli. Skupina Turbo a Chtěl jsem jí, taky nabídnu slovenskou kapelu Elán, anebo Mám ráda a holky. Dál si budeme hrát česky i slovensky a 19. hodina, tam je to víc než jasné. Připraveny jsou písničky na vaše přání a ještě předtím se také vypravíme do Plzně. Tak hezký večer.
1: Její písničky byly ozdobou našich letních koncertů.
2: A už brzy ji přivítáme i v pražském planetáriu.
1: Pojďte si s námi užít Olgu Lounovou.
2: Jako další hvězdu pod hvězdami. V úterý 6. října.
1: Na Blaníku pro vás máme navíc vstupenky zdarma. Každý den vždy po pravém poledni. Hvězdy pod hvězdami. Na rádiu Blaník.

0: Muži. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
3: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
3: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
3: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
4: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Ani hnout, máme tu případ.
6: Segra, co se stalo?
5: Po celé chodbě jsou šlépoty.
7: Tak kdo si neočistil boty?
6: Já si je neočistil.
8: No, já taky ne.
5: Já vlastně taky ne.
7: A proč?
5: Protože nemáme pořádnou rohožku.
8: Jo, to by mohlo být ono.
5: Takže případ vyřešen.
9: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
10: Opři nožku o rohošku.
9: Gapa.cz. Rohošky pro každého.

0: To byly Status Quo a vy posloucháte Rádio Blaník. Za 6 minut máme 6:45. Přeji krásný večer. Míříme na západ, míříme do Plzně. Slyšeli jste někdy o fotbale dronu? Nic si z toho nedělejte, já jsem to taky nikdy neslyšel. Nicméně v Plzni tam mají takový fotbal a také jedno nové hřiště k tomu. V tělocvičně střední průmyslové školy dopravní, která je jako jediná v kraji vyučuje bezpilotní létání, se konal totiž první velký fotbalový zápas týmu z 5 hráči. A z nichž každý pilotuje jeden dron. A jak říká Josef Navrátil, který ve škole učí, zájem studentů byl prý enormní.
1: Tady jde opravdu o adrenalin. Jo, tady mají jasný cíl a to je trefit se do branky. Hlavně spousta žáků této střední školy je i zároveň buď to fotbalisti nebo jinými sportovci. Tady to se berou jako další možnost, jak se zkrátka vybít. A zároveň jsou to i gameři a tohle je vlastně taková jako fúze z těch dvou odvětví a to si myslím je, že je to, co je nejvíc baví.
0: Ty jo, za mě hezky dobře, teda musím říct. Plzeň má tedy jako první město v České republice certifikaci pro mezinárodní turnaje v dron fotbalu. Tak palec nahoru a na západ Čech posíláme pozdrav. Za chvíli Lucie Bílá a Honza Bendík, anebo holky Mám ráda. Hezky česky si budeme hrát dál.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: No tak je tady středa, zlomili jsme týden. No a zítra už je tady čtvrtek a taky...
4: Mezinárodní den kávy.
3: No a ten společně oslavíme čím?
4: No, jak jinak než kávou.
3: No protože bez kávy by nebylo dobré ráno na Blaníku.
4: Ale naštěstí je, takže se na vás těšíme už zítra po 6.
3: Mimochodem, Adel mi přivezla po víkendu skvělou kávu z Liberce. Je moc dobrá, už se na ní teď těším. A těšíme se i na vás. Petr Slíva
4: a Adéla Malat.
3: Laďte vše z Blaník.
2: Radio Blaník. Pohodové ráno.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.

0: Berný pól na vlnách večerního vysílání Rádia Blaník za 5 minut 19 hodin. Před námi písničky na vaše přání a v nich třeba Lucie Vondráčková. Dále tu budou Miraj.
1: Když nemůžeš, tak dej víc, zakřič prostě z plných plic, slovodný.
0: A nebo Trezor a Karel Gott.
2: Zesti na mě tupě zírá po Trezoru temná díra.
0: Jsme Rádio Blaník, rádio, co hraje hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Na Moravě, ve Slezsku a v Čechách zítra většinou jasno až polojasno a teploty opět do 24 stupňů. Užijte si krásný večer a zítra pohodový den.
4: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
6: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Martin Císař
8: na Rádiu Blaník.
0: Jsem tu a přeji krásný dobrý večer. Za chvíli 19 hodin, před námi písničky na přání a ta první je od Karla Gotta, posílám Trezor a přeji hezký poslech.

0: Milý Blaníku, zahraj prosím písničku k 18. narozeninám pro naší dceru Kamilku Irionovou. Milá Kamilko, k tvému životnímu výročí ti přejeme z celého srdce jen to dobré, ať se ti plní všechna tvá divčí přání, buď dál tak milá, hodná a laskavá. Jsi naše sluníčko a navždy jim zůstaneš. Ať se ti v životě děje cokoliv, tátová náruči je tu pro tebe. Všechno nej ti z celého srdce přejí a velkou pusu posílají. Mamka, taťka, brácha Jiník, sestra Růženka i s malou Vendulkou. A Blaníku, tuhle písničku zahrajte také pro syna Rudolfa Koldu. Lásko, zítra se moc těšíme za tebou. Už se nemůžeme dočkat, až tě uvidíme. Tvoje maminka a táta, dále je to Sofinka, Kačka, Patrik se skazem. Milujeme tě. A tady je písnička, kterou přidají Miráje.
1: Hrajeme vám česky.
2: Rádio Blaník. Hezky.

0: přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
0: Radio Blaník.
2: Tuhle písničku od Jirky Korna zahrajte prosím pro mojí ségru k narozkám. Podepsán je Martin a písnička se jmenuje Vím už svý. A jak jsem slíbil, tak je, tady už je Jiří Korn na Blaníku na vaše přání.

0: Na rádiu Blaník.
1: Milý Blaníku, posílám písničku mojí nejdražší sestře Barunce za všechna ta léta, co jsme spolu prožili. Mám tě moc a moc ráda, opatruj se PSK, pozdravuj Arnoštarta. A ještě jeden zkaz k téhle písně, Blaníku, zahraj písničku mojí sestřičce a bude to Barunce. Jen tak pro radost, mám tě moc a moc ráda. A s písničkou je tu Petr Novák. Na vaše přání za chvíli Reflexy, taky Lucka Vondráčková, Ty si ten nej, anebo Karel Gott a Lucie Bílá za střípek lásky. Já vám přeji krásný dobrý večer, posloucháte Blaník a tohle jsou písničky na přání.

písničky na přání na Blaníku každý večer po 19. jen a jen pro vás. Tu další máme zahrát pro Honzu a všem pro dobrou náladu. Moc děkuje posluchačka Blanka. Když se

mezi námi. O další písničku na přání si napsala Izabela Svobodová a píše se tu: krásný večer, zahrajte prosím tuhle písničku jen tak pro radost a dobrou náladu. Tak jo, tady je Lucie Vondráčková, Ty jsi ten nej.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
5: yeso!
4: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Komín musí mít pořádnej tah. OKSeto, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKSeto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OKSeto, ten pravej tah.

0: Krásný dobrý večer, posloucháte Rádio Blaník, tohle jsou písničky na přání a dnes večer jsem s vámi já, tedy Martin Císař. A mám tu další písničku a zkaz Lásečko moje milovaná. Znám tě od školky a život přeje naší lásce. Jsem za naše osudy moc šťastný. Dobře víš, že takový způsob veřejného vyznání lásky není ani trošku mou oblíbenou kratochvílí a stejně tak víš, že tě miluji, ti povím raději tisíckrát. Jen tak, když ti uvařím čaj na procházce při usínání, ale dnes máš své úžasné 2x25. narozeniny a já konám nečekané, jen pro tebe z lásky. Stáničko moje milovaná, tvůj voříšek.
1: Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů.
2: Pohodový podzim s Blaníkem.
0: No jo, a taky s takovouhle romantikou u nás. Karel Gott a Lucie Bílá. Na vaše přání.

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Alanis Morissette. Posloucháte Rádio Blaník a písničky na přání. Krásný večer přeje Martin a mám tu další písničku. Se skazem ta bude pro mého miláčka Péťu. Moc tě miluji. Pamatuj, že tu jsem pro tebe a drž se. Jenom tvá Alena. No a s písničkou už je tu Josef Wagner. Posloucháte Blaník a hrajeme podle vás.

0: Švédská skupina ABBA, písnička Hasta Maňána. Za chvíli Jelena všude zdejší. Ptáš se mraku, kterou cestou se dá. Na vaše přání skupina Kex. Jak děkuji se andělům, těm rocím prudělí. A nebo tahle velká paráda od Věry Špinarové. Ano, tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Morava, Slezsko, Čechy, tady všude zítra jasno až polojasno a teploty až 24 stupňů. Takže počasí jako přes kopíráky, jako dnes, tak bude i zítra. Tak hezký večer.
2: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz. Ve vlaku či autobusu.
3: V čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
3: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
1: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
0: Jsem tu s vámi a s námi písničky na vaše přání. Za chvíli si dáme Jeleny a písničku Všude zdejší a pozor, za minutku a půl už bude 20 hodin. Dalších 60 minut podle vás. Rádio Blaník. Přeji krásný večer a samozřejmě vám všem, dámy a pánové, krásný poslech vašeho rádia. A tím je Blaník. Děkujeme.

0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A je tu další písnička podle vašeho výběru. Ta bude se skazem. Tohle poděkování chceme poslat naší mamince tam nahoru. Maminko naše drahá, už je to 9 let, co si nám navždy odešla. Vzpomínky na tebe máme vždy v našich srdcích. Děkujeme za tvoji lásku, péči, trpělivost, co si nám dávala. Za domov, kam jsme se mohli i jako děti vždy vracet. A za tvou náruč, kterou si měla pro nás vždy otevřenou. V našich srdcích navždy zůstaneš, tvé děti, vnoučata, náš táta a také pravnuk. A ještě jeden zkaz. S láskou vzpomínáme na naší maminku, babičku a prababičku. A za všechno děkujeme. Jmenovitě jsou to Jaruška, Tomáš s rodinou a také Petr s rodinou. A tohle je písnička, jak děkuje se andělům a samo sebou kapela Keks.

0: Písničky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání.
3: Šárka nám napsala z Králova dvoru u Berouna a píše: milý Blaničku, tuhle písničku prosím zahraj Zlatce. Se skazem, že děkuji. Tak jo, tady je Věrka Špinarová a píseň svou mi tenkrát hrál.

0: Hrajeme vám hezky česky. Rádio
1: Blaník. Jsme Rádio Blaník.
2: A hrajeme na vaše přání. Právě teď písničku pro mého budoucího zeťáka Péťu Smolíka z Černošic, píše se v dalším vzkazu, který má právě dnes navíc narozeniny. Tak tedy všechno nejlepší, hodně lásky, zdraví, ať ti život baví, to všechno přejí. Za prvé Renďa a za druhé Milan. No a tady jsou škvoři.

písničky na přání na Blaníku jedu dál se zkazem. Františku, k tvým dnešním narozeninám ti přeji hlavně hodně zdravíčka a spokojenosti. Děkuju za to, že jsi tvá popelka.

0: Česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky a taky na vaše přání. Moniko, miluji tě. Jsi moje osudová žena. Děkuji ti za všechno a posílám pusinky. Podepsán tvůj Mirek.

Tohle Blaníka písničky na vaše přání. Jedeme dál. Chtěla bych nechat zahrát tuhle píseň své úžasné mamince Květě. Jsi skvělá maminka a teď 3 měsíce i skvělá babička. Mám tě moc a moc ráda, dcera Květa, vnouček Ondrášek a vzkaz číslo 2. Dobrý den, tuhle písničku od holek prosím pro moji maminku. Moc tě miluji, maminko, jsi můj největší poklad a věř, že se společně vždy všechno v pohodě vládne. Tak tady je písnička od holek a ta je pro mámu.

0: Písničky na přání.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Další skaz přilétl do studia Rádia Blaník od Karla z Nového Jičína a píše: zahrajte prosím tuhle písničku jen tak pro radost všem, kteří jsou zrovna v práci.

Milý Blaninko, zahraj prosím písničku Máme jen sebe od Bratří Nedvědů k dnešním narozeninám pro můj osudovou lásku. Miláčku, je spousta krásných písní, no pouze tato se stala takovou naší hymnou. A tak ti dnes tady posílám po vlnách Rádia Blaninka. Přeji ti kromě toho plného zdraví i splnění tvého tajného snu. K čemuž ti budu pomáhat jen a jen, jak to půjde. S láskou, tvoje Ela. A tady je písnička.

Jen sebe. Skvělý večer, posloucháte stále Rádio Blanika, písničky na vaše přání. Tu další bych chtěla nechat zahrát miláčkovi Míšovi ze Sulejovic k včerejšímu svátku a popřát mu jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a ať se mu splní všechna jeho přání. Moc tě miluji, lásko, tvá Kačenka.

Bon Jovi a před námi poslední písnička dnešního večera na vaše přání. Zítra večer v 19 hodin jsou písničky na přání zase pro vás připraveny. A ta poslední písnička to bude Slza a lhůta záruční. Hrajeme Janě do Trhové kamenice. Všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně štěstí, zdraví a mnoho dárků. To přeje a písničku posílá Bohuš.

0: Jak jsem říkal, za námi jsou písničky na přání, tohle byl Marek Ztracený a za chvíli po 21. hodině tu budou třeba Ilona Čáková. Tornero. Lucie Bílá. Písnička Útěk a nebo Marie Rotrova. To jsi nosil plnou náruč Aster, běžel za mnou 4 poschodí. Dál si budeme hrát hezky česky, přeji krásný středeční večer.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Čechy, Morava, Slezsko shodně, zítra většinou jasno až polojasno a teploty až 24 stupňů. Toliko počasí, hezký večer.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
1: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
5: Nemáme ani moře, ani velehory.
6: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
5: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
6: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
5: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.
1: Martin Císař
6: na rádiu Blaník.
0: Teď je přesně 21 hodin, nařídit byste si mohli klidně hodinky. Co dál tady u nás? Za chvíli pohodové písničky od Lucie Bílé, Michala Penka, anebo právě teď Marie Rotrové. Tak hezký večer a buďte s námi.

0: Hegel, textař, zpěvák a spisovatel Loufanánek Hagen vydal kompilační album, na kterém balancuje především svoji solovou dráhu. První průřezové album frontmana skupiny Tři sestry nazvané LFH60 vzniklo k jeho životnímu výročí. Fanánek vlastním jménem František Moravec letos 16. června oslavil 60. narozeniny. Novinkou na albu je písnička Moravian Rap Schody, doprovázená videoklipem, která se však na rozdíl od jiné Fanánkovy solové skladby Průša nestane prý součástí koncertů Tří sester.
1: Průša je svým založením té písně hudebním blízko sestrám. Je to taková rychlá punk polka s elektrickýma kytarama, bubnama, takže tam je to blízko. Tohle je písnička, která ani nebyla tak myšlená, že by se měla objevit. Je to prostě moje písnička jako takový bonus, který završuje ten profil, výběr, co jsem textoval a zpíval v posledních vlastně během svojí kariéry. Takže na té 60. desce to má svoje místo.
2: Rádio Blaník. Pohodové rádio.
0: Michal Penk, Lucie Bílá a Útěk a tohle už jsou John Travolta a zpěvačka Olivia Newton-John. Hezký večer.

0: Lucie Bílá, písnička Útěk, teď v tuhle chvíli míříme na jih Čech. Jihočeský kraj zahájil stavbu obchvatu Tábora, který propojí silnice ve směru od Týna nad Vltavou a od Českých Budějovic. Příprava projektu trvala 15 let. Vybudování více než 3,5 kilometru dlouhého obchvatu bude stát 860 milionů korun. Pro dopravu se obchvat má otevřít od roku 2029. A více nám k tomu řekl jihočeský hejtman Martin Kuba.
1: Další důležitý obchvat, který dlouho chyběl, tady se na něj opravdu čekalo roky. Já jsem, když jsem nastupoval poprvé do funkce hejtmana, jsem dal slib, že tu stavbu dotáhneme, připravíme, aby se mohla zahájit. A o to větší radost mi dělá, že i tenhle ten slib se dneska začíná stávat realitou. Trvalo to dlouho, myslím, že tahle stavba je ukázkou, jak jeden člověk dokáže dlouhodobě blokovat vlastně spuštění té stavby, byť jsme věděli, že všechno máme v pořádku, tak jsme pořád čelili nějakým odvoláním.
0: Tady je potřeba doplnit, že přípravu stavby prodlužovala především odvolání občanů. Některým například vadilo, že kraj od nich chce vykoupit pozemky potřebné pro tento obchvat. Následně vznikla i petice proti obchvatu. Jejím signatářům zase vadilo, že stavba prý poškodí přibližně 22 hektarů zemědělské půdy. Teď je tedy celá akce u konce a nakonec obchvat skutečně bude. Co dál tady u nás? Tak hezky česky Anna K, také Věrka Martinová a písnička O pane náš. Já vám přeji hezké odpoledne, hezký večer a krásný poslech. No odpoledne, to bych tomu dal.
2: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
3: Ty nejoblíbenější, které znáte.
4: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
3: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
4: Ráno od 5 do 6.
3: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
4: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

McCartney tady na Blaníku. Já vám všem přeji krásný dobrý večer a za malou chvíli už vás čekají písničky z lásky. 120 minut jenom romantických písniček, poslední dvě hodiny toho dnešního dne, tady na Blaníku s romantikou, jak se sluší a patří. Do té doby další české pro vás a na kávě Ra Martinová, Karel Gott je jaká je, anebo Tornero v podání Ilony Čákové. Já přeji hezký poslech a pohodový večer, 7 minut po půl desáté.

0: Tak je mezi 22. a půlnocí, pro vás máme i dnes večer písničky z lásky. Za chvíli Lucie s Lenkou Dusilovou. Hříšná těla křídla motýlí. A mimo Anety Langerové i Petr Kotval. Život nám leží u noho. I dál si budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Morava, Slezsko, Čechy, tam všude zítra většinou jasno až polojasno a teploty podobné tomu dnešnímu dni až do 24 stupňů. Tak si krásně užijte dnešní večer a zítra pohodový den. A když to bude s Blaníkem, budem rádi. Krásný večer.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Ve vlaku či autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Písničky z lásky.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Čtvrteční obloha zůstane jasná až polojasná. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Na horách očekáváme kolem 16 a na Šumavě může být až 20. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: firma Havelka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.

srdce. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musíš začít ty.

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Čtvrteční obloha zůstane jasná až polojasná. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Na horách očekáváme kolem 16 a na Šumavě může být až 20. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Bezva kolegové.
4: Bezva šéf.
3: Bezva práce.
4: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
4: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.
0: Rádio Blaník.
4: Hezky česky.

Ranní vysílání Rádia Blaník mezi 5 a 6, to je klasika. Jenom hezky česky celých 60 minut. Potom přijde dobré ráno. Kolega Petr Slíva, Adéla Zahradníčková a pozor, 9. hodina dopolední, tam je to připravené jasně černé na bílém. Tom si můžete zkusit tipnout, z jakého roku jsou písničky, ukázky a také události, které Petr v našem vysílání představí. Tak nezapomeňte, 9 až 10 každý všední den je tu pro vás pravidelná rubrika, pravidelný pořad, tajemný rok.

proč jsi mě tenkrát potkal před Biaskem? A proč ti tenkrát zrovna lístek zbyl?

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Čtvrteční obloha zůstane jasná až polojasná. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Na horách očekáváme kolem 16 a na Šumavě může být až 20. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Krásné ráno, je čtvrtek 1. října, dnes má svátek Igor a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se začíná platit regulace cen pohonných hmot, kterou stát opět zavedl kvůli vysokým cenám nafty a benzínu. Opatření mají platit zatím do konce měsíce. Dnes také startuje celorepubliková akce Týden čtení dětem, končí 7. října. A ode dneška se také upravuje nastavení superdávky. Zvyšuje se životní minimum, s ním se zvednou i některé dávky, které se z něj vypočítávají. Dnes také začíná výstava knihovny Václava Havla Každý může změnit svět v městské knihovně Kladno. V 6 večer proběhne v Plzni slavnostní otevření opravené budovy Depo 2015 a nové interaktivní rodinné expozice do těla. Kvůli přestavbě nádraží v Hradci Králové začínají na tratích Jaroměř, Turnov a Týniště výluky. Potrvají do 20. října. Na trati do Jaroměře potrvají do 12. prosince. A v Prostějově začíná 6. ročník festivalu současného umění Prostějov. Letošní téma ve spojení nabídne výstavy a další program českých i zahraničních umělců. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Čtvrteční obloha zůstane jasná až polojasná. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Na horách očekáváme kolem 16 a na Šumavě může být až 20. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád. Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz